0: Divadlo Noc.
1: Tak co je, haló, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak je, co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Jo, lístky do kina, lístky do kina.
1: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesíš, jo.
1: Na zítra,
2: ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno, že bych chtěl v neděli ráno.
3: Neděli, jak chceš, ale v neděli.
2: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo.
1: To tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
1: Teda, dobře. No, ano.
2: Dobře. A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic? Co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu večer a v neděli.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsou asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozítří, bych chtěl, ano.
1: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se rozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zejtra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No, tak já si to pak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To je to dobrý, tak
1: toto trvalo.
2: A jo, no tak.
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jdem ještě 20, ne, ještě 14 dostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

už je to zas všechno za námi. Strojvůdce zpoždění dohání. Hodin pár.

jsou 3 hodiny. Dobrou noc, dámy a pánové. Bucifal u mikrofonu, město spí, ale zprávy čet rádia nikdy. To byste dnes neměli minout. Rusko podle expertů stupňuje nátlak na Ukrajinu i NATO, washingtonské Kennedyho centrum končí kvůli sporu o Trumpovo jméno a himálajské ledovce se podle vědců blíží bodu zlomu. Podle nové studie britské stanice BBC a organizace Systemic V se tání himálajských ledovců zrychluje a pohoří se blíží kritickému bodu zlomu. Vědci na to upozorňují po ničivých povodních Nepálu a Tibetu, které si vyžádali přes 1300 obětí. Odborníci proto volají po lepším sledování ledovců a změně přístupu k turistice v regionu. Politický geograf Libor Jelen připomíná, že o konci války na Ukrajině nerozhoduje Kyjev, ale Moskva. Podle informací amerického Bílého domu prý k uzavření mírové dohody chybí už jen souhlas Ukrajiny s postoupením části svého území, což Jelen označuje za nepřijatelné. Zdůrazňuje, že to je právě Vladimír Putin, kdo má válku ukončit. Napětí kolem Ruska dál roste. Stíhačky NATO nedávno nad Litvou sestřelili dron, který zřejmě přiletěl z Běloruska, a jen pár dní předtím jiný ruský dron zasáhl vlak mířící z Kyjeva do Varšavy nedaleko polských hranic. Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský upozorňuje, že Moskva stupňuje tlak jak na diplomatické, tak na retorické úrovni a připravuje se podle něj i na mobilizaci. Právní rada washingtonského Kennedyho centra rozhodla o jeho okamžitém uzavření, oznámil to americký prezident Donald Trump, který radě zároveň předsedá. Instituce se dlouhodobě potýká s finančními problémy a také se sporem o umístění Trumpova jména na fasádu budovy. Federální soud přitom vedení centra už podruhé zakázal jméno prezidenta na budovu vrátit. Na z Olomouce přišla o 300 000 korun poté, co jí volající tvrdil, že si na její jméno někdo zažádal o novou kreditní kartu. Aby se údajně ochránila, převedla peníze na takzvaný bezpečný účet, ve skutečnosti je ale poslala přímo podvodníkovi. Na částku si musela půjčit a nyní ji bude muset splácet. A teď sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli, s favorizovanou Itálií v Modeně padli po 5 setech 3-1. V českém fotbalovém poháru naopak uspěli favorité, Mladá Boleslav Hladce zdolala Třinec a Slovan porazil Vlašim. A na závěr dobrá zpráva pro Benešov. Tamní radnice zavedla telefonickou AI asistentku, na kterou se lidé mohou obrátit i mimo úřední hodiny a získat odpověď na běžné dotazy. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 16 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 15 stupňů. Dnes ve středu pak budou bouřky, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Dávejte na sebe venku pozor. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Čet rádia, váš Bucifal.

0: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že nás špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
1: Co ty dobře strkáš, ty? Já se vám jen popis. Já jsem tak, aby jste mě sýbli a popis. Tak to, ty rozeji. Já se vám jen popis. Páko, vy jste neslíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném devím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
0: Ano.
1: Páko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle jména.
0: Ano.
1: A Páko,
0: my jsme se...
1: Páko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdár, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A počkej, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
0: Ne, potom, Aranko, potom.
1: Ty co ty na mě taky? Já bych chtěla tato, panka.
0: Přátelé, pro vaši informaci, děj této operety, který se původně odehrává v Maďarsku, jsme přesadili do Ústí nad Labem.
1: V Ústí tam mám tetu, teda 10 tet. Potom tam mám 3 bratry a jednu babičku, ta druhá mi zobrela, ale jej tam dobře. Ač je devleha, babi.
0: Ale co je hlavní?
1: Chceš?
0: Klíčovým.
1: Dáš si?
0: Nedám.
1: Ne, ty jsi takový připozrazený tady, tak uvolni se trošku, uvolni. Ne.
0: Klíčovým místem, řekl bych, v té naší operetě je nechvalně známá zeď. Přátelé, tady je.
1: Ale to není zeď. To není zeď.
0: Rozumíte?
1: To není zeď. Co to je za toto? Nechápem toto, dítě, ale... to polystyren. Ale... Nechajte se, nic jste pěči převlečení cikáni zabíjeli.
0: Ale když jsme, ale no dobře, a jsme v
1: divadle. Co toto je?
0: A když jsme v divadle,
1: to...
0: ne?
1: To já myslím, že to je obyvačka.
0: Ne.
1: Nevěd. Počkáme, jsme... to někdo nevzal.
0: Rozumíte? Ten konflikt, rozumíte, krystalizuje tím, že ta mladá cikánka Žovka, která se jmenuje v té operetě, ta mladá cikánka Žovka...
1: Žovka,
0: ano. Ale to je ta role...
1: Ne, Žovka, já mám tu Žovku, jo. A ta je bezvadná, ona je teda, není mladá. To je není mladá. Panko, není mladá. Já vy mě neznáte, včera v noci potkal, myslela jsem si, mám všet, nemám. No nic, tak teď ta Žovka má teda kamaráda jednou a ten je bez, on je slepý, přišel jednou, představ si, přišel jednou prostě do sámušky, on je slepý, víš, co to je slepý, jakože nevidí, víš, neslyší, nevidí. Já nevím, čemu vy Čechu nerozumíte, ne. Občas vypadá, že nerozumíte ničemu. No, takže já bych vám jenom chtěl říct, jako on je slepý, vyšel, tak přičel do té sábušky, vzal toho slepeckého psa, oba slepeckého psa za 10 korun koupil a za flašku rumu, no, tak vzal toho slepeckého psa a tolko s ním začal na tou hlavou. No a Žovka říká, ty jdeže, co děláš? On říká, nic, rozhlížím se.
0: mladá cikánka Žovka a problém je v tom, že ona přes tu zeď nedosáhne ani nevidí na svého milého.
1: No ty zdáš teda, ty Fero kabarát je tady, pojď Fero.
0: Ne.
1: Kde bys včera nedopili?
0: Ne, toho hraju já.
1: Fero, pojď se mě tady kabarát.
0: Ne.
1: Tak, dobře.
0: Rozumíte? Vy já mě rozumíte?
1: Já ne. A... ty mluvíš tak divně.
0: A ona nemůže k tomu svému milému.
1: Nebože, no.
0: Tam to právě všecko je zakonané. Tak ona tu zeď rozboří, rozumíte?
1: Neměl by začít Féru od ubí bořit?
0: Ne,
1: já si rozbůrám sám
0: divadle, a pak to... Aby mohla k tomu svému milému, ona no, rozboří zeď
1: a... Prepač.
0: No, jo, rozumíte, a to je ta situace, ze které vyroste ten...
2: Zeď opět vzala za své. S naší kamerou jsme svědky události, která nám rozhodně v Evropě dobré jméno neudělá. Pro televizi Nova Daniel Hůlka, Ústí nad Labem.

0: Ta Nova, ty jsou jak vši, ty jsou hned všude.
1: Tak. Je to fešák ten hulka. Moment, na voláču se pozrím. A ty blahodič, on tam vůbec nemá žádné peněze. Prečo tam nemá peněze? Fotku Bartošovi za to, že nic nekoupí. Já jdem, nechám.
0: Přátelé, pokud jste se až doteď s operetou Cikánský baron nesetkali, možná by neškodilo stručně, abych vám nastínil celý ten děj.
1: Ale aby... stručně, já musím zapere, nebo by mě potom zde.
0: Ano. Rozumíte, takže v našem případě do Ústí nad Labem přijíždí mladý, krásný, bohatý šlechtic.
1: Kde je? Že bohatý, že krásný, nevadil, že bohatý. Ty pánko, proč ten pán Hulka tam nemá v těch šrajtoflí penězí? On to dělá z lásky, tak je to Rom.
0: Bárinkaj. On zjišťuje, já to vemu opravdu jenom stručně, zjišťuje, že ta mladá, krásná cikánka, Žovka, se ukáže, že je bohatší, než je on.
1: Ty poslech, těle, jeho... tady jsou pěkné růsty, no, oni jsou to spíš lampičky. Takové malé lampičky, nebohla by jsem si jednu zobrať? Máme ta jednu celá úplně balička, ne. Kdyby byš tak jenom takový jako žárovka.
0: Ne.
1: No, tak dvě.
0: A on odjíždí.
1: A komu to bude vadit? Tady jedna lapička, Fero, on nic mi nemá rád, ne. Romeo, co máš proti cigánama? Prepač, jsem se potřebovala uvolnit.
0: Odjíždí, no. Odjíždí, pryč, rozumíte, konec druhého dějství.
1: Prepač, to rozumíte. Mě někdo mohl vzít. Neznaš ty lidi tady.
0: Ve třetím dějství, já už to vemu opravdu velmi rychle, se ten mladý šlechtic krásný vrátí, ty dva se vemou.
1: Vemou. Co si vemou? Já nic nemám.
0: Vemou se, jako vy mi rozumíte. A na troskách té zdi...
1: budou ty děti dělat. Já nevím. Já nevím. Jsi...
0: troská té zdi.
1: Já vím.
0: Zpívají spolu.
1: Zpívají do kodeče, dítě, aby dáme si třeba takovou, jak musíš ale nejdřív odpostrazit, víš, jak jsi takový upostražený. Ne, jako musíš se uvodit třeba, jo. A káli horsi to, nebo jde, já znám tu pěsičku o těch hudských bíle, neznáš jí? Mě nezná ty to bezvadná baba. Ty bezvadná baba, no v té hlavě má tolik čo, já, no ale nevadí. Ale třeba já znám tu její pěsičku. Ave Maria, perfektní. Dobrá baba.
0: A oni ty dva mladí lidé zpívají ten závěrečný duet. Jak jsem hlásil, bude to v originál romském jazyce, takže vy všichni ten text česky znáte. Ty si ho simultánně překládej.
1: Co mám dělat?
0: Překládej si ho. Ten text.
1: A to
0: text
1: slovo předtím to neznám.
0: No teďka to budu říkat. Cikánský baron jsem já.
1: Hlubičku by teď. Jednu. Dám ti 10 korun. A tak se předtím napij, no. Dobré, ne? Je to koncentrované. Tak dobré, no. Jak jsi to říkal?
0: Cikánský baron jsem já.
1: Romano Kralisome.
0: No. Mě každá cikánka zdá.
1: Dě, zdá se tě včera ještě dě zdala. Až do tři si najednou se pocitulo, takhle si dělal do
0: těch oči. Text překládej. Mě každá cikánka zná.
1: Misako Romani Prinžarel.
0: Zná se řekne Prinžarel romsky?
1: A co máš proti cigánskému jazyku? Co máš proti cigánům?
0: Já nemám nic proti cigánům.
1: Fero, pojď sem, Fero!
0: Já se jenom divím,
1: že... Nejsi mi vůbec sympatický, nejsi mi sympatický. Co každá... je tady, to je divadlo, já to tady...
0: Mě každá cikánka Prinžarel?
1: Ano.
0: Peněz mám na tisíce.
1: Ale Fero, zůstaň, nechám si ho, máš opravdu penězi?
0: Překládej, to se zpívá. Peněz mám na tisíce.
1: Ale mám milionos. Ale mám milionos.
0: No, ono neexistuje, neexistuje romský slovo pro tisíce?
1: Kdyby to bereme schválně. Kolik máš bratou?
0: Cože?
1: Kolik máš bratou?
0: Nic, ani jeden.
1: No vidíš, já ze 12 dětí.
0: Ano.
1: Takže by to bereme, rozumíš?
0: Ano, já chápu, není žádný romský slovo pro tisíce.
1: A zkrát to, já mám tam Féra, on se mě ožral! Féro!
0: Peněz mám na tisíce. A teďka bych se dovolil malou změnu, to všechno kvůli té Evropské unii, aby to byl opravdu jasný signál. Klidně mám na tisíce překlady. Však Romy rád ještě více.
1: Romano, mykeš buter.
0: Cože?
1: A ty nechceš se ještě dapit trošičku. Nechceš.
0: Romano, mykeš buter. Tak. Ty to budeš teďka zpívat romsky, já to budu zpívat česky, takže pojďme.
1: Jak myslíš, panko?
0: Tak. Na troskách ty zí, rozumíte?
1: Za co bude na těch troskách?
0: Na těch troskách
1: zpívat. Nic tam nebude. Aha, já jsem si myslela. Vás to nebaví, vy těch chudí, ne, já jsem tam, že?
0: Jdeme. Tam,
1: co,
0: tam,
1: tam, jako? Tam, no, co to je tam?
0: Jak musíme začít? Nebo s hudbou můžeme? Já, pane dirigente, pojďte nás doprovodit zatím jenom s klavírním doprovodem. Je to zatím jenom tak nahozeno. Tak.
1: Co máme dělat?
0: Budeme zpívat, tam ty budeš zpívat romsky, tam ten prinčarel a já zpívám česky. Pane kapelníku, jedeme.

0: A čo budete dělat na těch barikádách? Ne, už vám je volno, ne? Už vám je padla?
1: No, pro co čučíte domů?

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Jsou 4 hodiny. Vítám vás u nočních zpráv Čet rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. A tady jsou hlavní titulky. Rusko podle expertů stupňuje nátlak na Ukrajinu i NATO, washingtonské Kennedyho centrum končí kvůli sporu o Trumpovo jméno a himálajské ledovce se podle vědců blíží bodu zlomu. Právní rada washingtonského Kennedyho centra rozhodla o jeho okamžitém uzavření, oznámil to americký prezident Donald Trump, který radě zároveň předsedá. Instituce se dlouhodobě potýká s finančními problémy a také se sporem o umístění Trumpova jména na fasádu budovy. Federální soud přitom vedení centra už podruhé zakázal jméno prezidenta na budovu vrátit. Napětí kolem Ruska dál roste. Stíhačky NATO nedávno nad Litvou sestřelili dron, který zřejmě přiletěl z Běloruska, a jen pár dní předtím jiný ruský dron zasáhl vlak mířící z Kyjeva do Varšavy nedaleko polských hranic. Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský upozorňuje, že Moskva stupňuje tlak jak na diplomatické, tak na retorické úrovni a připravuje se podle něj i na mobilizaci. Na Olomouce přišla o 300 tisíc korun poté, co jí volající tvrdil, že si na její jméno někdo zažádal o novou kreditní kartu. By se údajně ochránila, převedla peníze na tzv. Bezpečný účet, ve skutečnosti je ale poslala přímo podvodníkovi. Na částku si musela půjčit a nyní ji bude muset splácet. Politický geograf Libor Jelen připomíná, že o konci války na Ukrajině nerozhoduje Kyjev, ale Moskva. Podle informací amerického Bílého domu prý k uzavření mírové dohody chybí už jen souhlas Ukrajiny s postoupením části svého území, což Jelen označuje za nepřijatelné. Zdůrazňuje, že to je právě Vladimir Putin, kdo má válku ukončit. Podle nové studie britské stanice BBC a organizace Systemic Way se tání himálajských ledovců zrychluje a pohoří se blíží kritickému bodu zlomu. Vědci na to upozorňují po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu, které si vyžádali přes 1300 obětí. Odborníci proto volají po lepším sledování ledovců a změně přístupu k turistice v regionu. A teď sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli, s favorizovanou Itálií v Modeně padli po 5 setech 3-1. V českém fotbalovém poháru naopak uspěli favorité, Mladá Boleslav Hladce zdolala Třinec a Slovan porazil Vlašim. A na závěr dobrá zpráva pro Benešov. Tamní radnice zavedla telefonickou AI asistentku, na kterou se lidé mohou obrátit i mimo úřední hodiny a získat odpověď na běžné dotazy. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 15 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Dnes ve středu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Noční počasí máme za sebou. Bucifal se loučí, Čet rádio hraje dál do rána.

Rozesláno na posteli pro hosty, zuby si čistím cizím zubním kartáčkem. Já, snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě na krátký víkend na cestovní pas.

musíš přece chlapče v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde.

trumpety. Jsou prý věci mezi nebem a zemí, já o nich nevím a možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

a marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by

Láska je zásah, bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje. Nic se neděje.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
2: Ne, já vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
1: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
2: Ale nepřišla, ona tam nešla.
1: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
2: Ale ona tam poslala mě, víte.
1: A vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
2: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No. A já tam pak jdete.
1: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte.
2: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
1: A vy byste to dové?
2: No prosím vás, já dělám klukovi taky úkoly.
1: A vy mu je děláte sám?
2: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
1: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
2: No jo, pak by ne, samozřejmě. Jo. No jo, teď já mám doma sám dva psy, mám a jednoho kanárka.
1: Dva psy a kanár, no tak no. To jako já taky.
2: Taky jo. No, jo. No, jo.
1: A co pak máte za psy?
2: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
1: Cizinec?
2: Ano. Je to ten Cocker Ital.
1: Cocker Ital, jo, počkejte. Cocker Španěl.
2: Je vlastně Cocker Španěl.
1: Cocker Španěl, no jo.
2: To je Cocker Španěl, ten jeden.
1: A odkud ho máte?
2: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
1: A kanárka máte taky?
2: Kanárka mám taky, jo. No jo. Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
1: No jo. Já mám taky doma kanárka.
2: Taky máte,
1: taky,
2: jo.
1: Taky, no jo.
2: Živýho, jo.
1: No přece nechcíplýho.
2: No jo, no, no. Živý je lepší, jo.
1: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
2: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
1: No tak, když zpívá, tak je to sameček a když nespívá, tak samička.
2: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
1: No tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
2: No jo, no, já jsem si chtěl původně koupit želvu, víte?
1: Jo.
2: Ona je trvanlivější než je kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
1: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
2: Ale jo, to jo.
1: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
1: Jak by ne?
2: No jo.
1: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům, jestli rozumím?
1: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
1: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
1: Tak, jestli chcete...
2: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
1: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli...
1: No ovšem.
2: Aha,
1: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak jo, jim všecko, což pak chcete.
1: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte.
1: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
1: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
1: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
1: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
1: No všem.
2: Papoušek,
1: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš, než samozřejmě.
1: Tak abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
1: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
1: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
1: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
1: ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco blížšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
1: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
1: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec. Ano. Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
1: no,
2: jo.
1: No všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
1: Prosím vás, pane Šlavšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no, protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
1: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
1: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
1: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
1: No tak to ani nevím.
2: No jo.
1: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
1: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
1: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
1: Tak to si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
2: O velbloudech něco zajímavého?
1: Jo.
2: No tak to vím například bezpečně... To je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatý. To je zajímavý.
1: No tak to vím. To
2: ano,
1: vím.
2: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
1: ano.
2: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
1: No
2: víte?
1: Dobře, každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
2: No jo, no to se nemusí, že? Ale on jako i do kuchyně se moc nehodí velbloud.
1: A co takový velbloud náhodou žere, to nevíte?
2: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud. No jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
1: Takže je to takový jako všežravec.
2: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere. Ale jinak žere i věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
1: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
2: Co jestli je?
1: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
2: Jestli to někomu přežvíkává?
1: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
2: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
1: Přežvíkavec, to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
2: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
1: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
2: No já bych to taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, že jo.
1: Přece se nedělá. Šlapšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
2: No jak by to dopadlo, já píšu klukovi taky úkoly, ne?
1: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
2: No co se tomu tak divíte, ten můj už taky třikrát prolít,
1: tak no jo, naschledanou.

0: Je 5 hodin.
1: Krásné ráno, Čet rádio se hlásí se zprávami. U mikrofonu váš Honza. Pojďme na to nejdůležitější. Ruska stupňuje tlak na Evropu a NATO řeší drony u svých hranic. Podle expertů musí válku na Ukrajině ukončit Putin, ne Kyjev, a německý kancléř kvůli politickému tlaku doma ruší cestu na valné shromáždění OSN. Politický geograf Libor Jelen připomíná, že to musí být Vladimir Putin, kdo válku na Ukrajině ukončí, ne Ukrajina samotná. Reaguje tak na zprávy, že Washington má připravenou mírovou dohodu, ke které chybí jen souhlas Kyjeva s postoupením části vlastního území. Podle Jelena je taková podmínka naprosto nepřijatelná. Podle vedení kraje Vysočina skončí letos 4 z 5 krajských nemocnic ve ztrátě. Radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek přiznává, že hospodaření nemocnic je v současné době jen těžko předvídatelné. Správní rada Washingtonského Kennedyho centra odhlasovala jeho okamžité uzavření, oznámil to prezident Donald Trump, který radě zároveň předsedá. Instituce se dlouhodobě potýká s finančními problémy a se sporem o umístění Trumpova jména na fasádu, které soud už dvakrát zablokoval. Německý kancléř Friedrich Merz zrušil plánovanou cestu na valné shromáždění OSN do New Yorku a zůstane v Berlíně. Důvodem je sílící politický tlak poté, co v posledních volbách výrazně posílila krajně pravicová Alternativa pro Německo. Rusko podle poslance Jana Lipavského stupňuje tlak na diplomatické i retorické frontě a připravuje se na mobilizaci. Stíhačky NATO v noci na úterý se střelili nad Litvou dron, který pravděpodobně přiletěl z Běloruska a jen pár kilometrů od polských hranic zasáhl ruský dron vlak mířící z Kyjeva do Varšavy. Ex-ministr zahraničí varuje, že napětí na východním křídle aliance dál roste. A teď sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli, když moderně podlehli světovým šampionům z Itálie po 4 setech, přitom ten úvodní ještě vyhráli. Bývalý slovenský reprezentant a hráč Nového Jičína i USK Praha Pítr Sedmák dostal od Mezinárodní federace FIBA 8letý zákaz činnosti kvůli manipulaci sázek, jde o první podobný případ v českém basketbalu. A na závěr dobrá zpráva z dálnice, odpočívadlo u Vyškova prošlo modernizací a řidiči tam teď najdou mnohem větší terasovité parkoviště s odděleným stáním pro osobní a nákladní auta, k tomu dětské hřiště i venkovní posilovnu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě jasno a 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A jak to vypadá na silnicích, se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Honza. Na dálnici D1 na 319. kilometru ve směru na Brno se před chvílí stala nehoda, počítejte tam s krátkým zdržením. Na dálnici D8 mezi 56. a 57. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem hlásí policie hned několik nehod, mimo jiné havárii do pneumatiky. Provoz je tam omezený na jeden pruh, projíždíte opatrně, hlášení je z doby před hodinou. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, v místě se dlouhodobě tvoří kolony, počítejte s tím hlavně u sjezdu na Brno centrum. V Praze na Libenském mostě probíhá jeho demolice a stavba nového mostu, omezení tam potrvá ještě dlouho, klidně do konce příštího roku. Na parkovišti P plus R Skalka zbývá jen pár volných míst, obsazenost je tam kolem 90%, ostatní záchytná parkoviště v Praze mají ještě volnou kapacitu. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den přeje Honza.

0: Ty mi fakt chceš tvrdit, že bez Američanů by dneska na silnici nebylo nic pořádného?
1: No jasně, 16. září 1908 založili General Motors. Dobré ráno, z Čet rádia je 5:20 a já zrovna doběhla z parku.
0: To já sotva držím hrnek. Dobré ráno i ode mě, venku je zataženo a 15 stupňů.
1: Však se dnešek ještě rozjede, dneska slaví svátek všechny Ludmily, tak jim přejeme jen to nejlepší.
0: To jo, Ludmilám všechno nejlepší. Ale zrovna General Motors byl začátek konce poctivých aut.
1: To je blbost.
0: Žádná blbost, vlastičko, tam rozjeli tu masovou výrobu, kde se na detaily nekouká.
1: Vždyť díky tomu jezdí půlka světa.
0: Ani náhodou.
1: Ale jo.
0: Moje kára vydrží všechno a žádný americký koncern k tomu nepotřebovala.
1: Pucane, tvoje kára drží pohromadě jen díky izolepě.
0: AM, závidíš.
1: Odpoledne to vyleze až na 25 stupňů, tak nechte mikiny doma, bude teplo.
0: No jo, zataženo zmizí. 6 hodin jsou zprávy Čet rádia, já si jdu radši nalít druhý kafe.
1: A vy si zatím užijte tuhle písničku.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, tady Honza, vítejte u krátkých zpráv. Co byste dnes neměli minout? Rusko podle expertů stupňuje vojenský i diplomatický tlak na Evropu. Podle politického geografa musí válku na Ukrajině ukončit Rusko, ne Kyjev, který by se měl zdát území. Německý kancléř kvůli politickým problémům doma ruší cestu na valné shromáždění OSN. Washington nechal uzavřít slavné Kennedyho centrum kvůli sporu o Trumpovo jméno na fasádě. Nemocnice na Vysočině čeká podle kraje letos ztrátové hospodaření. Na Olomouce se stala obětí telefonních podvodníků a přišla o velké úspory. A teď sport. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy a bývalý basketbalista dostal dlouhý trest za sázkařskou kauzu. Na závěr dobrá zpráva z dálnice u Vyškova.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě jasno a 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 21, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli deštivo, teploty kolem 19, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 17 a 20 stupni. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Honza. Na dálnici D1 na 319. kilometru ve směru na Brno se před chvílí stala nehoda, počítejte tam s krátkým zdržením. Na dálnici D8 mezi 56. a 57. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem hlásí policie hned několik nehod, mimo jiné havárii do pneumatiky. Provoz je tam omezený na jeden pruh, projíždíte opatrně, hlášení je z doby před hodinou. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, v místě se dlouhodobě tvoří kolony, počítejte s tím hlavně u sjezdu na Brno centrum. V Praze na Libenském mostě probíhá jeho demolice a stavba nového mostu, omezení tam potrvá ještě dlouho, klidně do konce příštího roku. Na parkovišti P plus R Skalka zbývá jen pár volných míst, obsazenost je tam kolem 90%, ostatní záchytná parkoviště v Praze mají ještě volnou kapacitu. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den přeje Honza.

0: Dobré ráno, tady Čet Rádio, je za 20 minut 6 a se mnou tu sedí Bucifal.
1: Venku je zataženo a 15 stupňů, i když má být až 25, tak co tě takhle brzo ráno napadlo?
0: Chystám se do kina, Bucouši, protože od čtvrtka dávají české drama Call.
1: O čem to je?
0: O chlápkovi, co má skvělou rodinu i práci, jenže z nudy zavolá na sex call a nikdo na druhé straně o něm ví až moc.
1: To jsou zbytečné problémy.
0: To jo. A jestli chceš radši korejský horor, v kinech už běží Hope.
1: To vyvádějí tam?
0: Místní lovci jdou v lese po záhadném tvorovi, ale brzy se sami stanou kořistí.
1: Lesy mám rád, ale bez potvor.
0: Ještě vracejí do kin polskou klasiku Krátký film o lásce od Kieslowského o mladíkovi, co šmíruje sousedku. Co ne? Je to skvělý film.
1: Mírovat se nemá.
0: No jo, v 6 hodin jsou zprávy Čet Rádia a za hodinu tě k těm filmům klidně ještě vrátím, ať chceš nebo ne.
1: Děsivá představa, tak tam radši hned pust nějakou písničku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jdu rovnou na věc, žádné okecávání. Mám tu pro vás hvězdy, je úterý 15. září, takový ten den, kdy si člověk říká, jestli vůbec existuje, mezi pondělkem a středou se nějak ztrácí. Já jsem dneska nabitá jak baterka po celonočním nabíjení, tak si na vás dovolím trochu víc žertovat než obvykle. Čet rádio jede dál a hvězdy prý mají dneska taky pořádnou náladu, tak jdeme rovnou do toho. Beran dneska vyrazí do práce jako namydlený blesk a stihne toho víc než za celý týden, hlavně ať u toho nezapomene klíče, jako jednou já. Bík si dá pauzu, uvaří si pořádný oběd a bude si ho vychutnávat, jako by to bylo poslední jídlo na světě, závidím mu, protože já bych z toho vyloudila akorát tak spálenou pánev. Blíženci dneska nevydrží u jednoho tématu ani minutu, přeskočí z drbů o sousedovi rovnou na plány na dovolenou. Rak bude mít chuť zavolat mamce jenom tak, bez důvodu, a bude z toho hodinový hovor.

Dneska postaví doprostřed porady a bez uzardění si vezme slovo, publikum ho poslouchá, ať chce nebo ne. Pana bude mít nutkání přerovnat celou spíš podle abecedy a upřímně, já bych tam potřebovala poslat na inspekci. Váhy budou dneska stát před regálem v obchodě celou věčnost a nakonec si koupí to samé, co vždycky, znám to důvěrně. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci něco tají a bude potom pátrat jak detektiv. Střelec si dneska vzpomene na výlet, který pořád odkládá a konečně si ho naplánuje, třeba i jen na příští víkend. Kozoroh bude mít v hlavě tabulku úkolů delší než nákupní seznam před Vánoci, ale do večera ji celou zvládne. Vodná stráví večer laděním nějakého vychytávacího zařízení doma a sousedy tím možná trochu vyleká. Ryby si dneska vezmou knížku, hrnek čaje a zalezou si na gauč a upřímně, tohle bych dnes nejradši dělala taky. Tak a teď už slyším za dveřmi šoupat židlí Bucifala. Určitě tam sedí s kafem tak silným, že by probudilo i sochu a netrpělivě čeká, až mu předám mikrofon i vaše uši. Je suchý jak stará topinka, ale bez něj by to tady nebylo ono. Než to udělám, ještě jednou na rovinu, tohle všechno jsou jenom hvězdy, kus hry a mojí fantazie, jak se vám dneska povede, to je vážně jenom na vás, žádné souhvězdí to za vás nerozhodne. Užijte si to úterý po svém, za mě je to pro tuhle chvíli všechno, tady byla Vlasta a Čet Rádio, a teď už slovo dostává Bucifal a jeho kafe.

Posedlám si vítr místo koně, pobídnu ho ostruhama hvězd. Vyhoupnu se z hůru nad jabloně, do

0: Je 6 hodin.
1: Vítám vás o ranních zpráv Čet rádia. Jsem Honza a jedeme rovnou na to nejdůležitější. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Ruska stupňuje tlak na Evropu a na to řeší drony u svých hranic. Podle expertů musí válku na Ukrajině ukončit Putin, ne Kyjev, a německý kancléř kvůli politickému tlaku doma ruší cestu na valné shromáždění OSN. Německý kancléř Friedrich Merz zrušil plánovanou cestu na valné shromáždění OSN do New Yorku a zůstane v Berlíně. Důvodem je sílící politický tlak poté, co v posledních volbách výrazně posílila krajně pravicová Alternativa pro Německo. Správní rada Washingtonského Kennedyho centra odhlasovala jeho okamžité uzavření, oznámil to prezident Donald Trump, který radě zároveň předsedá. Instituce se dlouhodobě potýká s finančními problémy a se sporem o umístění Trumpova jména na fasádu, které soud už dvakrát zablokoval. Rusko podle poslance Jana Lipavského stupňuje tlak na diplomatické i retorické frontě a připravuje se na mobilizaci. Stíhačky NATO v noci na úterý sestřelili nad Litvou dron, který pravděpodobně přiletěl z Běloruska a jen pár kilometrů od polských hranic zasáhl ruský dron vlak mířící z Kyjeva do Varšavy. Ex-ministr zahraničí varuje, že napětí na východním křídle aliance dál roste. Podle vedení kraje Vysočina skončí letos 4 z 5 krajských nemocnic ve ztrátě. Radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek přiznává, že hospodaření nemocnic je v současné době jen těžko předvídatelné. Politický geograf Libor Jelen připomíná, že to musí být Vladimir Putin, kdo válku na Ukrajině ukončí, ne Ukrajina samotná. Reaguje tak na zprávy, že Washington má připravenou mírovou dohodu, ke které chybí jen souhlas Kyjeva s postoupením části vlastního území. Podle Jelena je taková podmínka naprosto nepřijatelná. A teď sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli, když moderně podlehli světovým šampionům z Itálie po 4 setech, přitom ten úvodní ještě vyhráli. Bývalý slovenský reprezentant a hráč Nového Jičína i USK Praha Pítr Sedmák dostal od Mezinárodní federace FIBA 8letý zákaz činnosti kvůli manipulaci sázek, jde o první podobný případ v českém basketbalu. A na závěr dobrá zpráva z dálnice, odpočívadlo u Vyškova prošlo modernizací a řidiči tam teď najdou mnohem větší terasovité parkoviště s odděleným stáním pro osobní a nákladní auta, k tomu dětské hřiště i venkovní posilovnu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě jasno a 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Na ní dopravní servis Čet rádia s Honzou. Na dálnici D1 u 150. 19. kilometru směrem na Brno došlo k nehodě, hlášena byla před hodinou, provoz v místě může být zpomalený. Na dálnici D8 mezi 56. a 57. kilometrem směrem na Ústí nad Labem byla nehoda už odstraněna a provoz je bez dalších potíží. Na D1 mezi 113. a 114. kilometrem směrem na Brno stojí poroukané vozidlo, tvoří se tam zdržení, jezděte opatrně. Podobná situace je i na D1 kolem 292. kilometru směrem na Brno, i tam řeší porouchané auto a menší zdržení, hlášeno to bylo před hodinou. Na dálnici D1 a D2 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, počítejte s objížďkami až do listopadu. V Praze pak dál pokračuje oprava Libeňského mostu. Omezení se týkají řidičů i tramvají. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Stejně říkám, že ten tvůj starý budík zvoní jak příklepová vrtačka.
1: Náhodou zvoní skvěle. Neusínej tu.
0: Však neusínám. Jinak dobré ráno z Čet rádia, máme 6.20 a venku je docela sikravo.
1: Pucouši, nezdržuj. Mluv.
0: No jo. Dneska si po práci dejte hodinu bez telefonu. Zamkněte ho do šuplíku.
1: Cože? Ani náhodou.
0: Prostě vypnete notifikace a užijete si ticho. Svatý pokoj od zpráv i aplikací.
1: To je blbost. Byla bych z toho ve stresu.
0: Nebyla. Věř mi, ten pocit čisté hlavy za to stojí.
1: HM, to určitě.
0: No vidíš. 7 hodin máme zprávy a já bych teď pustil nějaký pomalý kytarový ploužák.
1: Pomalý ploužák ráno? Ne. Chci svižnou pecku s bubnama.
0: No tak jo, prohrál jsem. Tak máte mít ty své bubny.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pojďme na rychlý přehled. Co se děje doma i ve světě? Rusko podle expertů stupňuje vojenský i diplomatický tlak na Evropu. Podle politického geografa musí válku na Ukrajině ukončit Rusko, ne Kyjev, který by se měl zdát území. Německý kancléř kvůli politickým problémům doma ruší cestu na valné shromáždění OSN. Washington nechal uzavřít slavné Kennedyho centrum kvůli sporu o Trumpovo jméno na fasádě. Nemocnice na Vysočině čeká podle kraje letos ztrátové hospodaření. Na Zolomouce se stala obětí telefonních podvodníků a přišla o velké úspory. A teď sport. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy a bývalý basketbalista dostal dlouhý trest za sázkařskou kauzu. Na závěr dobrá zpráva z dálnice u Vyškova.
0: Počasí.
1: Makneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě jasno a 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 20, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli přehánky, teploty kolem 20, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Na ní dopravní servis Čet Rádia s Honzou. Na dálnici D1 u 150. 19. kilometru směrem na Brno došlo k nehodě. Hlášena byla před hodinou, provoz v místě může být zpomalený. Na dálnici D8 mezi 56. a 57. kilometrem směrem na Ústí nad Labem byla nehoda už odstraněna a provoz je bez dalších potíží. Na D1 mezi 113. a 114. kilometrem směrem na Brno stojí poroukané vozidlo. Tvoří se tam zdržení, jezděte opatrně. Podobná situace je i na D1 kolem 292. kilometru směrem na Brno, i tam řeší porouchané auto a menší zdržení, hlášeno to bylo před hodinou. Na dálnici D1 a D2 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Počítejte s objížďkami až do listopadu. V Praze pak dál pokračuje oprava Libeňského mostu. Omezení se týkají řidičů i tramvají. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Dobré ráno, z Czech Rádia vás zdraví Vlasta a Bucifal, je právě 6.40.
1: Venku je zataženo a 15 stupňů, což celkem odpovídá mojí náladě, tak povídej.
0: Pucouši, ty ses zase nevyspal. To vidím. Tak tě snad probere dnešní zpráva z Vysočiny, tamní krajské nemocnice totiž hlásí pořádnou ztrátu.
1: Ahem.
0: 4 z 5 nemocnic skončí v mínusu a radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek tvrdí, že se to nedá předvídat.
1: To bych neřekl. Koupit drahé přístroje a pak se divit, že nemáš peníze, umí každý.
0: To je přece blbost. V nemocnici nemůže šetřit na péči jen proto, aby účetnictví vyšlo na nulu.
1: To jo, ale hospodařit se musí s tím, co máš v kapse, a ne si pořád půjčovat.
0: Aha, takže bys lidem řekl, že mají počkat s operací, dokud nepřijdou dotace.
1: Říkám jenom, že utrácet se má s chladnou hlavou.
0: S tím na mě nechoď.
1: Za chvíli jsou v 7 hodin zprávy Czech Rádia, tam ti to řeknou znova, já si jdu pro kafe a ty pust písničku.
0: Kávu si klidně dej, ale pravdu stejně nemáš. Užijte si muziku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jdu rovnou na věc, žádné okecávání. Mám tu pro vás hvězdy, je úterý 15. září, takový ten den, kdy si člověk říká, jestli vůbec existuje, mezi pondělkem a středou se nějak ztrácí. Já jsem dneska nabitá jak baterka po celonočním nabíjení, tak si na vás dovolím trochu víc žertovat než obvykle. Čet rádio jede dál a hvězdy prý mají dneska taky pořádnou náladu, tak jdeme rovnou do toho. Beran dneska vyrazí do práce jako namydlený blesk a stihne toho víc než za celý týden, hlavně ať u toho nezapomene klíče, jako jednou já. Bík si dá pauzu, uvaří si pořádný oběd a bude si ho vychutnávat, jako by to bylo poslední jídlo na světě, závidím mu, protože já bych z toho vyloudila akorát tak spálenou pánev. Blíženci dneska nevydrží u jednoho tématu ani minutu, přeskočí z drbů o sousedovi rovnou na plány na dovolenou. Rak bude mít chuť zavolat mamce jenom tak, bez důvodu, a bude z toho hodinový hovor. Lev se dneska postaví do prostřed porady a bez uzardění si vezme slovo, publikum ho poslouchá, ať chce nebo ne. Pana bude mít nutkání přerovnat celou spíš podle abecedy, a upřímně, já bych tam potřebovala poslat na inspekci. Váhy budou dneska stát před regálem v obchodě celou věčnost a nakonec si koupí to samé co vždycky, znám to důvěrně. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci něco tají, a bude potom pátrat jak detektiv. Střelec si dneska vzpomene na výlet, který pořád odkládá, a konečně si ho naplánuje, třeba i jen na příští víkend. Kozoroh bude mít v hlavě tabulku úkolů delší než nákupní seznam před Vánoci, ale do večera ji celou zvládne. Vodná stráví večer laděním nějakého vychytávacího zařízení doma a sousedy tím možná trochu vyleká. Ryby si dneska vezmou knížku, hrnek čaje a zalezou si na gauč, a upřímně, tohle bych dnes nejradši dělala taky. Tak a teď už slyším za dveřmi šoupat židlí Bucifala. Určitě tam sedí s kafem tak silným, že by probudilo i sochu, a netrpělivě čeká, až mu předám mikrofon i vaše uši. Je suchý jak stará topinka, ale bez něj by to tady nebylo ono. Než to udělám, ještě jednou na rovinu, tohle všechno jsou jenom hvězdy, kus hry a mojí fantazie, jak se vám dneska povede, to je vážně jenom na vás, žádné souhvězdí to za vás nerozhodne. Užijte si to úterý po svém, za mě je to pro tuhle chvíli všechno, tady byla Vlasta a Čet rádio, a teď už slovo dostává Bucifal a jeho kafe.

0: Je 7 hodin.
1: Dobré ráno, parto. Tady Honza, ráno mě nikdo nezastaví a zprávy Čet rádia taky ne. Hlavní události v kostce. Ruska stupňuje tlak na Evropu a NATO řeší drony u svých hranic. Podle expertů musí válku na Ukrajině ukončit Putin, ne Kyjev, a německý kancléř kvůli politickému tlaku doma ruší cestu na valné shromáždění OSN. Podle vedení kraje Vysočina skončí letos 4 z 5 krajských nemocnic ve ztrátě. Radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek přiznává, že hospodaření nemocnic je v současné době jen těžko předvídatelné. Správní rada Washingtonského Kennedyho centra odhlasovala jeho okamžité uzavření, oznámil to prezident Donald Trump, který radě zároveň předsedá. Instituce se dlouhodobě potýká s finančními problémy a se sporem o umístění Trumpova jména na fasádu, které soud už dvakrát zablokoval. Politický geograf Libor Jelen připomíná, že to musí být Vladimir Putin, kdo válku na Ukrajině ukončí, ne Ukrajina samotná. Reaguje tak na zprávy, že Washington má připravenou mírovou dohodu, ke které chybí jen souhlas Kyjeva s postoupením části vlastního území. Podle Jelena je taková podmínka naprosto nepřijatelná. Německý kancléř Friedrich Merz zrušil plánovanou cestu na valné shromáždění OSN do New Yorku a zůstane v Berlíně. Důvodem je sílící politický tlak poté, co v posledních volbách výrazně posílila krajně pravicová Alternativa pro Německo. Rusko podle poslance Jana Lipavského stupňuje tlak na diplomatické i retorické frontě a připravuje se na mobilizaci. Stíhačky NATO v noci na úterý sestřelili nad Litvou dron, který pravděpodobně přiletěl z Běloruska, a jen pár kilometrů od polských hranic zasáhl ruský dron vlak mířící z Kyjeva do Varšavy. Ex-ministr zahraničí varuje, že napětí na východním křídle aliance dál roste. A teď sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli, když moderně podlehli světovým šampionům z Itálie po 4 setech, přitom ten úvodní ještě vyhráli. Bývalý slovenský reprezentant a hráč Nového Jičína i USK Praha Pítr Sedmák dostal od Mezinárodní federace FIBA 8letý zákaz činnosti kvůli manipulaci sázek, jde o první podobný případ v českém basketbalu. A na závěr dobrá zpráva z dálnice, odpočívadlo u Vyškova prošlo modernizací a řidiči tam teď najdou mnohem větší terasovité parkoviště s odděleným stáním pro osobní a nákladní auta, k tomu dětské hřiště i venkovní posilovnu.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Na silnici 22 u Klatov došlo před hodinou k nehodě autobusu s osobním autem, na vozovce je překážka, řidiči tudy projíždí jen se zvýšenou opatrností. Podobná situace je na silnici 18 u Dubence na Příbramsku, tam se před hodinou střetla dvě osobní auta a provoz je omezený. Na dálnici D1 směrem na Prahu mezi 43. a 18. kilometrem u Mirošovic stojí odstavené vozidlo po poruše, počítejte se zdržením. Na dálnici D11 na 55. kilometru směrem na Prahu má osobní auto defekt na krajnici, i tady je provoz zpomalený. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libenském mostě stále probíhá jeho přestavba, řidiči i tramvaje tam jezdí v omezeném režimu až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Balík k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Proč si na mě před studiem řvala, že mi tenhle ananas požírá jazyk?
1: Protože je to čistá chemie, bucouši. Ale nejdřív dobré ráno, z Četrádia zdraví Vlasta a je 7.20.
0: Dobré ráno. Já v noci sotva zamouřil oka a ty do mě hned od rána pereš tropické strašáky.
1: Venku je polojasno a 14 stupňů, tak nebuď mrzou. Čerstvý ananas v sobě totiž skrývá enzym bromelain.
0: No a?
1: Ten enzym štěpí bílkoviny. Když kousneš do čerstvého ananasu, ten enzym normálně rozpouští buňky na tvém jazyku.
0: To je blbost.
1: Není. A mimochodem, zkus si z čerstvého ananasu udělat želé. Nestuhne ti, protože bromelain ten kolagen v želatině rozloží.
0: To bych neřekl. Babička dělala ananasový dort běžně a držel skvěle.
1: Jenže používala kompot. Tepelnou úpravou se ten enzym v konzervě zničí.
0: Já stejně nevěřím, že by ovoce žralo mě.
1: Ne.
0: To ne?
1: Ty nikdy neuznáš fakta. Odpoledne bude 25 stupňů, tak si sundej ten tlustý svetr, ať se tu neuvaříš.
0: 8 hodin zprávy Čet rádia a už ve 7.27 počasí.
1: Pusťte si radši náš další kousek, než tady kolega odevzdá jazyk.

0: Krátké zprávy.
1: Já jsem Honza a mám pro vás přehled zpráv. Ve zprávách dnes. Rusko podle expertů stupňuje vojenský i diplomatický tlak na Evropu. Podle politického geografa musí válku na Ukrajině ukončit Rusko, ne Kyjev, který by se měl zdát území. Německý kancléř kvůli politickým problémům doma ruší cestu na valné shromáždění OSN. Washington nechal uzavřít slavné Kennedyho centrum kvůli sporu o Trumpovo jméno na fasádě. Nemocnice na Vysočině čeká podle kraje letos ztrátové hospodaření. Na Olomouce se stala obětí telefonních podvodníků a přišla o velké úspory. A teď sport. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy a bývalý basketbalista dostal dlouhý trest za sázkařskou kauzu. Na závěr dobrá zpráva z dálnice u Vyškova.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně máme polojasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 20, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli přehánky, teploty kolem 20, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: To se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Na silnici 22 u Klatov došlo před hodinou k nehodě autobusu s osobním autem, na vozovce je překážka, řidiči tudy projíždí jen se zvýšenou opatrností. Podobná situace je na silnici 18 u Dubence na Příbramsku, tam se před hodinou střetla dvě osobní auta a provoz je omezený. Na dálnici D1 směrem na Prahu mezi 43. a 18. kilometrem u Mirošovic stojí odstavené vozidlo po poruše, počítejte se zdržením. Na dálnici D11 na 55. kilometru směrem na Prahu má osobní auto defekt na krajnici, i tady je provoz zpomalený. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libenském mostě stále probíhá jeho přestavba, řidiči i tramvaje tam jezdí v omezeném režimu až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Velik k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: venku je šedivo, zataženo a 15 stupňů, což je počasí přesně na to zalézt zpátky do postele.
1: Dobré ráno, z Čet rádia zdraví Vlasta. Je za 20 minut 8 a já mám poběhání v parku energie na rozdávání.
0: Závidím, já stihl jenom kafe.
1: Tak vnímej, bucane. Znáš pecku Need You Tonight od australských INXS?
0: Jasně, slavný kytarový riff.
1: Andrew Faris ho vymyslel v taxíku v Hongkongu na cestě na letiště a nechal taxikáře 40 minut čekat před hotelem, než si to nahrál na kazeťák.
0: To je pěkný nesmysl.
1: Fakt, taxikář zuřil, ale Andrew se za 40 minut vrátil s nahranou páskou a vznikl z toho celosvětový hit.
0: Nechávat běžet taxametr 40 minut kvůli 5 tónům na kytaru mi přijde jako čiré mrhání penězi.
1: Ty jsi hrozný suchar, vždyť z toho byly miliony dolarů.
0: Mně by stačilo, kdyby mi takhle někdo zaplatil čekání ve frontě na poště.
1: To nikoho nezajímá. Já si jdu hned po vysílání koupit nové běžecké boty, ty staré už nemají žádné tlumení.
0: Ty počkají, protože v 8 hodin jsou zprávy Čet rádia a do té doby si dáme nějakou muziku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jdu rovnou na věc, žádné okecávání. Mám tu pro vás hvězdy, je úterý 15. září, takový ten den, kdy si člověk říká, jestli vůbec existuje, mezi pondělkem a středou se nějak ztrácí. Já jsem dneska nabitá jak baterka po celonočním nabíjení, tak si na vás dovolím trochu víc žertovat než obvykle. Čet rádio jede dál a hvězdy prý mají dneska taky pořádnou náladu, tak jdeme rovnou do toho. Beran dneska vyrazí do práce jako namydlený blesk a stihne toho víc než za celý týden, hlavně ať u toho nezapomene klíče, jako jednou já. Bík si dá pauzu, uvaří si pořádný oběd a bude si ho vychutnávat, jako by to bylo poslední jídlo na světě, závidím mu, protože já bych z toho vyloudila akorát tak spálenou pánev. Blíženci dneska nevydrží u jednoho tématu ani minutu, přeskočí z drbů o sousedovi rovnou na plány na dovolenou. Rak bude mít chuť zavolat mamce jenom tak, bez důvodu, a bude z toho hodinový hovor. Lev se dneska postaví do prostřed porady a bez uzardění si vezme slovo, publikum ho poslouchá, ať chce nebo ne. Pana bude mít nutkání přerovnat celou spíš podle abecedy, a upřímně, já bych tam potřebovala poslat na inspekci. Váhy budou dneska stát před regálem v obchodě celou věčnost a nakonec si koupí to samé co vždycky, znám to důvěrně. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci něco tají,

detektiv. Střelec si dneska vzpomene na výlet, který pořád odkládá, a konečně si ho naplánuje, třeba i jen na příští víkend. Kozoroh bude mít v hlavě tabulku úkolů delší než nákupní seznam před Vánoci, ale do večera ji celou zvládne. Vodná stráví večer laděním nějakého vychytávacího zařízení doma a sousedy tím možná trochu vyleká. Ryby si dneska vezmou knížku, hrnek čaje a zalezou si na kauč, a upřímně, tohle bych dnes nejradši dělala taky. Tak a teď už slyším za dveřmi šoupat židlí Bucifala, určitě tam sedí s kafem tak silným, že by probudilo i sochu, a netrpělivě čeká, až mu předám mikrofon i vaše uši. Je suchý jak stará topinka, ale bez něj by to tady nebylo ono. Než to udělám, ještě jednou na rovinu, tohle všechno jsou jenom hvězdy, kus hry a mojí fantazie, jak se vám dneska povede, to je vážně jenom na vás, žádné souhvězdí to za vás nerozhodne. Užijte si to úterý po svém, za mě je to pro tuhle chvíli všechno, tady byla Vlasta a Čet Rádio, a teď už slovo dostává Bucifal a jeho kafe.

0: Je 8 hodin.
1: Dobré ráno s Čet rádiem. Tady Honza, ať už jste v autě, v práci nebo ještě doma, zprávy začínají. Co se děje doma i ve světě? Volební komisaři se školí na blížící se volby, umělá inteligence se mezi sebou začíná vytvářet vlastní jazyk a Spojené státy obvinili pětici lidí z ruského spikleneckého plánu na vraždy a sledování. Necelé 4 týdny před komunálními a senátními volbami se rozjíždí školení volebních komisařů, jedno z prvních proběhlo o víkendu v Olomouci. Účastníci se učí, jak správně připravit volební místnost, pracovat s čtečkou elektronických občanek a hlavně bezchybně sečíst odevzdané hlasy. Práce komisaře totiž vůbec není jednoduchá, jak zaznělo přímo na místě. Americké ministerstvo spravedlnosti vznesla obvinění proti 5 lidem, kteří měli podle vyšetřovatelů pracovat pro ruské zpravodajské služby. Podle obžaloby se podíleli na sledování, náboru spolupracovníků i plánování nájemných vražd, a to i na území Spojených států. Všech 5 obviněných je aktuálně na útěku, informuje agentura Reuters. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který se domáhal přísnějšího potrestání 2 mužů odsouzených za týrání zvířete. Soud rozhodl, že uložené podmíněné tresty byly v daném případě dostatečné. Muži se dopustili brutálního zacházení s venkou, která na následky útoku zemřela. Ozonová díra nad Antarktidou se podle Evropské klimatické služby Copernicus v první polovině září nečekaně zvětšila. V polovině měsíce dosáhla rozlohy zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních, tedy asi o 5 milionů víc, než bývá v tomto období obvyklé. Vědci navíc čekají, že se díra bude ve zbytku měsíce dál rozšiřovat, za čím stojí mimořádně chladno ve stratosféře. Vědci zjistili, že modely umělé inteligence si při delší vzájemné spolupráci začínají vytvářet vlastní slovník plný nových výrazů a zkratek. Podle nedávného výzkumu se takzvaní AI agenti dokážou domluvit na vlastních jazykových pravidlech během pár dní společné práce. Deník The Guardian upozorňuje, že to může lidem zkomplikovat kontrolu nad tím, co si stroje mezi sebou vlastně říkají. A na závěr jedna neobvyklá výzva, jer Eamon Keevaney strávil více než rok na cestě z Istanbulu až do svého rodného města v Irsku, a to úplně bez bot. Během více než 6000 kilometrů zažil odžená chodidla, vedra i mrazy, ale cíl nakonec zdolal a získal za to světový rekord nejdelší cestě na bose.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě polojasno a 12. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes ráno jezdí. V Brně na ulici Dečkova havarovala 2 vozidla. Krajnice je neprůjezdná a policie na místě vyšetřuje nehodu, hlášeno před chvílí. Na křižovatce ulic Vídeňská a Jihlavská v Brně se srazilo osobní auto s tramvají, pruh je neprůjezdný, provoz tam stojí, hlášeno také před chvílí. V Českých Budějovicích na silnici 20 došlo k nehodě 2 osobních aut, situace se řeší před chvílí. V Praze v Letenském tunelu ve směru do centra havarovala 2 vozidla, i tady komplikace nahlásili teprve před chvílí. Řidiči v Brně by měli navíc počítat s tím, že křižovatka dálnic D1 a D2 prochází rozsáhlou přestavbou a v místě se dlouhodobě tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla ranní doprava. Oza vám přeje šťastnou cestu a hezký den.

0: A já ti říkám, že po 5 kilometrech v parku za Úsvitu by ses cítil jako nový člověk, Bucouši.
1: To těžko, spíš jako přejetý balník. Dobré ráno, z Četrády a vás zdraví Bucipal a venku se zrovna klube čisté modré nebe.
0: Máme 8.20 a tebe ze židle stejně nic nenazvedne, viď?
1: Ahem, moji energii zvedá jenom kávová. Le víš, co běží bez přestávky už skoro 700 let?
0: Vojekára.
1: Kdeže? Mincovna v Kremnici na Slovensku.
0: Fakt.
1: No jo. Funguje neustále od roku 1328, což z ní dělá nejstarší dodnes fungující podnik na světě.
0: Jo, od 14. století bez pauzy.
1: Ani války ji nezastavili. Dodnes tam raží mince pro různé státy světa, ražební stroje prostě jet nepřestaly.
0: To je nářez.
1: No vidíš.
0: Já si hned po vysílání skočím pro nový batoh do obchodu a naplánuju víkend na Slovensku, projedu Kremnici i Banskou Štiavnici.
1: Lastičko, nejdřív zvolni. 9 hodin jsou zprávy Čet rádia a do té doby si rozdejte energii u písničky.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátce a jasně to nejdůležitější. Hlavní události v kostce. Volební komisaři procházejí povinným školením před komunálními a senátními volbami. Umělá inteligence si při vzájemné komunikaci vytváří vlastní slova a zkratky, kterým lidé jen těžko rozumí. Spojené státy obvinily 5 lidí spojených s ruskými tajnými službami ze sledování, náboru a plánování nájemných vražd. Ozonová díra nad Antarktidou se v polovině září nečekaně rozšířila. Nejvyšší soud potvrdil podmíněné tresty pro muže, kteří týrali penku. A na závěr Irbesbot prošel pěšky celou cestu z Istanbulu až domů do Irska.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě polojasno a 12. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 20, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli přehánky, teploty kolem 20, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes ráno jezdí. V Brně na ulici Dečkova havarovala dvě vozidla. Krajnice je neprůjezdná a policie na místě vyšetřuje nehodu, hlášeno před chvílí. Na křižovatce ulic Vídeňská a Jihlavská v Brně se srazilo osobní auto s tramvají, pruh je neprůjezdný, provoz tam stojí, hlášeno také před chvílí. V Českých Budějovicích na silnici 20 došlo k nehodě dvou osobních aut, situace se řeší před chvílí. V Praze v Letenském tunelu ve směru do centra havarovala dvě vozidla, i tady komplikace nahlásily teprve před chvílí. Řidiči v Brně by měli navíc počítat s tím, že křižovatka dálnic D1 a D2 prochází rozsáhlou přestavbou a v místě se dlouhodobě tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla ranní doprava. Oza vám přeje šťastnou cestu a hezký den.

0: Dobré ráno, z Čet rádia zdraví Bucifal a Vlasta, je právě za 20 minut 9.
1: Venku je zataženo a 15 stupňů, tak šup k věci.
0: Jestli se chystáš na Letnou, Vlasti, tak pozor, protože Letenský zámeček obsadili filmaři z Netflixu.
1: Pak.
0: Točí tam seriál Tajemství všech tajemství a zavřeli některé cesty v parku, navíc před Národním technickým muzeem neparkuješ.
1: HM, chudáci řidiči.
0: Hlavně, že tam mají klid na práci, má to být velká adaptace, tak jen doufám, že jim do toho nebude nikdo vrčet motorem.
1: Pucane, nerozebírej to zase.
0: No jo, jen říkám, že okolo zámečku dneska 16. září prostě neprojdeš.
1: Chápu.
0: Až tam půjdete na procházku, počítejte s obcházkou.
1: Nevadí, já stejně hned po vysílání běžím do pekárny pro čerstvé koláče a pak si dám dlouhou sprchu.
0: Vlastičko, radši zůstaň nohami na zemi, 9 hodin jsou zprávy Čet rádia a teď nám zahraje muzika.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jdu rovnou na věc, žádné okecávání. Mám tu pro vás hvězdy, je úterý 15. září, takový ten den, kdy si člověk říká, jestli vůbec existuje, mezi pondělkem a středou se nějak ztrácí. Já jsem dneska nabitá jak baterka po celonočním nabíjení, tak si na vás dovolím trochu víc žertovat než obvykle. Čet rádio jede dál a hvězdy prý mají dneska taky pořádnou náladu, tak jdeme rovnou do toho. Beran dneska vyrazí do práce jako namydlený blesk a stihne toho víc než za celý týden, hlavně ať u toho nezapomene klíče, jako jednou já. Vík si dá pauzu, uvaří si pořádný oběd a bude si ho vychutnávat, jako by to bylo poslední jídlo na světě, závidím mu, protože já bych z toho vyloudila akorát tak spálenou pánev. Blíženci dneska nevydrží u jednoho tématu ani minutu, přeskočí z drbů o sousedovi rovnou na plány na dovolenou. Rak bude mít chuť zavolat mamce jenom tak, bez důvodu, a bude z toho hodinový hovor. Lev se dneska postaví do prostřed porady a bez uzardění si vezme slovo, publikum ho poslouchá, ať chce nebo ne. Pana bude mít nutkání přerovnat celou spíš podle abecedy a upřímně, já bych tam potřebovala poslat na inspekci. Váhy budou dneska stát před regálem v obchodě celou věčnost a nakonec si koupí to samé co vždycky, znám to důvěrně. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci něco tají a bude potom pátrat jak detektiv. Střelec si dneska vzpomene na výlet, který pořád odkládá a konečně si ho naplánuje, třeba i jen na příští víkend. Kozoroh bude mít v hlavě tabulku úkolů delší než nákupní seznam před Vánoci, ale do večera ji celou zvládne. Vodná stráví večer laděním nějakého vychytávacího zařízení doma a sousedy tím možná trochu vyleká. Ryby si dneska vezmou knížku, hrnek čaje a zalezou si na gauč a upřímně, tohle bych dnes nejradši dělala taky. Tak a teď už slyším za dveřmi šoupat židlí Bucifala, určitě tam sedí s kafem tak silným, že by probudilo i sochu a netrpělivě čeká, až mu předám mikrofon i vaše uši. Je suchý jak stará topinka, ale bez něj by to tady nebylo ono. Než to udělám, ještě jednou na rovinu, tohle všechno jsou jenom hvězdy, kus hry a mojí fantazie, jak se vám dneska povede, to je vážně jenom na vás, žádné souhvězdí to za vás nerozhodne. Užijte si to úterý po svém, za mě je to pro tuhle chvíli všechno, tady byla Vlasta a Čet rádio, a teď už slovo dostává Bucifal a jeho kafe.

0: Je 9 hodin.
1: Pěkné dopoledne vám všem. Vy Honza z Čet rádia, zprávy začínají. A tady jsou hlavní titulky. Volební komisaři se školí na blížící se volby, umělá inteligence se mezi sebou začíná vytvářet vlastní jazyk a Spojené státy obvinili pětici lidí z ruského spikleneckého plánu na vraždy a sledování. Plzeňová díra nad Antarktidou se podle Evropské klimatické služby Copernicus v první polovině září nečekaně zvětšila. V polovině měsíce dosáhla rozlohy zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních, tedy asi o 5 milionů víc, než bývá v tomto období obvyklé. Vědci navíc čekají, že se díra bude ve zbytku měsíce dál rozšiřovat, za čím stojí mimořádně chladno ve stratosféře. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který se domáhal přísnějšího potrestání dvou mužů odsouzených za týrání zvířete. Soud rozhodl, že uložené podmíněné tresty byly v daném případě dostatečné. Muži se dopustili brutálního zacházení s venkou, která na následky útoku zemřela. Necelé 4 týdny před komunálními a senátními volbami se rozjíždí školení volebních komisařů, jedno z prvních proběhlo o víkendu v Olomouci. Účastníci se učí, jak správně připravit volební místnost, pracovat s čtečkou elektronických občanek a hlavně bezchybně sečíst odevzdané hlasy. Práce komisaře totiž vůbec není jednoduchá, jak zaznělo přímo na místě. Americké ministerstvo spravedlnosti vznesla obvinění proti 5 lidem, kteří měli podle vyšetřovatelů pracovat pro ruské zpravodajské služby. Podle obžaloby se podíleli na sledování, náboru spolupracovníků i plánování nájemných vražd, a to i na území Spojených států. Všech 5 obviněných je aktuálně na útěku, informuje agentura Reuters. Vědci zjistili, že modely umělé inteligence si při delší vzájemné spolupráci začínají vytvářet vlastní slovník plný nových výrazů a zkratek. Podle nedávného výzkumu se tzv. AI agenti dokážou domluvit na vlastních jazykových pravidlech během pár dní společné práce. Deník The Guardian upozorňuje, že to může lidem zkomplikovat kontrolu nad tím, co si stroje mezi sebou vlastně říkají. A na závěr jedna neobvyklá výzva. Jer Eamon Keevaney strávil více než rok na cestě z Istanbulu až do svého rodného města v Irsku, a to úplně bez bot. Během více než 6000 kilometrů zažil odžená chodidla, vetra i mrazy, ale cíl nakonec zdolal a získal za to světový rekord nejdelší cestě na boso.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, Brně polojasno a 14, Ostravě jasno a 14. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Pak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, dopolední dopravní servis Čet rádia. Honza. Na dálnici D6 na nultém kilometru směrem do Prahy u Hostivic se před chvílí stala dopravní nehoda se zraněním. Provoz je tam komplikovaný. Na dálnici D1 mezi 25. a 25. kilometrem směrem na Prahu je po nehodě překážka na vozovce, projíždí se opatrně. Na dálnici D1 u 207. kilometru směrem na Brno havarovala 2 auta, odstavný pruh je uzavřený. V Praze se nehoda stala i v ulici Jeremiášova, kde jsou také 2 havarovaná vozidla. V Brně pokračují práce na křižovatce dálnic D1 a D2. V místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a je potřeba počítat se zdržením až do 20. října. V Praze na Libenském mostě stále probíhá přestavba, provoz je tam omezený. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Hoza jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Jet Radio.
1: Krátké zprávy.
2: Tady Honza, to podstatné v pár větách. Co se děje doma i ve světě? Volební komisaři procházejí povinným školením před komunálními a senátními volbami. Umělá inteligence si při vzájemné komunikaci vytváří vlastní slova a zkratky, kterým lidé jen těžko rozumí. Spojené státy obvinili 5 lidí spojených s ruskými tajnými službami ze sledování, náboru a plánování nájemných vražd. Ozonová díra nad Antarktidou se v polovině září nečekaně rozšířila. Nejvyšší soud potvrdil podmíněné tresty pro muže, kteří týrali fenku. A na závěr Irbesbot prošel pěšky celou cestu z Istanbulu až domů do Irska.
1: Počasí.
2: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 16. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 20, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli přehánky, teploty kolem 20, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
1: Dopravní servis.
2: Jeho dopolední dopravní servis Čet Rádia. Honza. Na dálnici D6 na nutém kilometru směrem do Prahy u Hostivic se před chvílí stala dopravní nehoda se zraněním. Provoz je tam komplikovaný. Na dálnici D1 mezi 25. a 25. kilometrem směrem na Prahu je po nehodě překážka na vozovce, projíždí se opatrně. Na dálnici D1 u 207. kilometru směrem na Brno havarovala dvě auta, odstavný pruh je uzavřený. V Praze se nehoda stala i v ulici Jeremiášova, kde jsou také dvě havarovaná vozidla. V Brně pokračují práce na křižovatce dálnic D1 a D2. V místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a je potřeba počítat se zdržením až do 20. října. V Praze na Libenském mostě stále probíhá přestavba, provoz je tam omezený. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Ozajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Umíš rukama ukázat alespoň jedno jediné slovo v české znakové řeči?
1: Neumím. Ale dobré dopoledne z Čet rádia, je za 20 minut 10 a venku máme zataženo a 16 stupňů.
0: No vidíš, já jsem se ráno při běhu naučila hned 3 znaky a mám z toho skvělou náladu.
1: 3 slova rukama?
0: Jo, prosím, děkuji a káva.
1: Káva se ukazuje jak?
0: Kroužíš pěstí nad druhou dlaní, jako když meleš v ručním mlýnku.
1: To je náhodou docela praktické.
0: No vidíš, zabere to 2 minuty a naučit se dneska něco malého tě hned nakopne.
1: Pokud mě z toho nechytne křeč do prstů.
0: Bucouši, ty naděláš.
1: HM, však víš, že já mám radši klid u pořádného hrnku.
0: To nevadí, za hodinu se k těm znakům vrátíme a naučím tě další.
1: No jo, v 10 hodin jsou zprávy Čet rádia, tak radši pust muziku, ať si k tomu v klidu vypiju kafe.

right on.

Je 10 hodin. Vítám vás u dopoledních zpráv Četrádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Ve zprávách dnes. Volební komisaři se školí na blížící se volby, umělá inteligence si mezi sebou začíná vytvářet vlastní jazyk a Spojené státy obvinili pětici lidí z ruského spikleneckého plánu na vraždy a sledování. Ozonová díra nad Antarktidou se podle Evropské klimatické služby Copernicus v první polovině září nečekaně zvětšila. V polovině měsíce dosáhla rozlohy zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních, tedy asi o 5 milionů víc, než bývá v tomto období obvyklé. Vědci navíc čekají, že se díra bude ve zbytku měsíce dál rozšiřovat, začím stojí mimořádně chladno ve stratosféře. Americké ministerstvo spravedlnosti vznesla obvinění proti pěti lidem, kteří měli podle vyšetřovatelů pracovat pro ruské zpravodajské služby. Podle obžaloby se podíleli na sledování, náboru spolupracovníků i plánování nájemných vražd, a to i na území Spojených států. Všech pět obviněných je aktuálně na útěku, informuje agentura Reuters. Vědci zjistili, že modely umělé inteligence si při delší vzájemné spolupráci začínají vytvářet vlastní slovník plný nových výrazů a zkratek. Podle nedávného výzkumu se takzvaní AI agenti dokážou domluvit na vlastních jazykových pravidlech během pár dní společné práce. Deník The Guardian upozorňuje, že to může lidem zkomplikovat kontrolu nad tím, co si stroje mezi sebou vlastně říkají. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který se domáhal přísnějšího potrestání dvou mužů odsouzených za týrání zvířete. Soud rozhodl, že uložené podmíněné tresty byly v daném případě dostatečné. Muži se dopustili brutálního zacházení s venkou, která na následky útoku zemřela. Necelé 4 týdny před komunálními a senátními volbami se rozjíždí školení volebních komisařů, jedno z prvních proběhlo o víkendu v Olomouci. Účastníci se učí, jak správně připravit volební místnost, pracovat s čtečkou elektronických občanek a hlavně bezchybně sečíst odevzdané hlasy. Práce komisaře totiž vůbec není jednoduchá, jak zaznělo přímo na místě. A na závěr jedna neobvyklá výzva, Ir Imon Kivenej strávil více než rok na cestě z Istanbulu až do svého rodného města v Irsku, a to úplně bez bod. Během více než 6000 kilometrů zažil odřená chodidla, vedra i mrazy, ale cíl nakonec zdolal a získal za to světový rekord v nejdelší cestě na boso. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě polojasno a 17. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes dopoledne jezdí. Na dálnici D6 na prvním kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě se zraněním, provoz je v místě omezen. Na silnici I58 v Ostravě, křižovatce s silnicí druhé třídy 478 v Nové Bělé, havarovala vozidla, semafory jsou mimo provoz, dopravu řídí policie a na místě zasahují hasiči. Na Pražském okruhu na dálnici D0 na 22. kilometru ve směru na dálnici D1 se před chvílí srazilo nákladní a osobní vozidlo. Na stejné dálnici na 11. kilometru ve směru na Ruzyni a dálnici D7 došlo k další nehodě dvou osobních vozidel. Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopolední dopravní servis Četrádia. Bucifal vám přeje pohodové dopoledne za volantem.

Krátké zprávy. Lucifal u mikrofonu, vítejte u krátkých zpráv. O čem se dnes mluví? Volební komisaři procházejí povinným školením před komunálními a senátními volbami. Umělá inteligence si při vzájemné komunikaci vytváří vlastní slova a zkratky, kterým lidé jen těžko rozumí. Spojené státy obvinili 5 lidí spojených s ruskými tajnými službami ze sledování, náboru a plánování nájemných vražd. Ozonová díra nad Antarktidou se v polovině září nečekaně rozšířila. Nejvyšší soud potvrdil podmíněné tresty pro muže, kteří týrali penku. A na závěr Irbesbot prošel pěšky celou cestu z Istanbulu až domů do Irska. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě polojasno a 18. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 20, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli přehánky, teploty kolem 20, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Tady Bucipal, jak se dnes dopoledne jezdí. Na dálnici D6 na prvním kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě se zraněním, provoz je v místě omezen. Na silnici I58 v Ostravě, křižovatce s silnicí druhé třídy 478 v Nové Bělé, havarovala vozidla, semafory jsou mimo provoz, dopravu řídí policie a na místě zasahují hasiči. Na Pražském okruhu na dálnici D0 na 22. kilometru ve směru na dálnici D1 se před chvílí srazilo nákladní a osobní vozidlo. Na stejné dálnici na 11. kilometru ve směru na Ruzyni a dálnici D7 došlo k další nehodě dvou osobních vozidel. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopolední dopravní servis Čet Rádia. Lucifal vám přeje pohodové dopoledne za volantem.

0: Stejně nevěřím, že ten tvůj guláš z neděle v lednici ještě žije.
1: Náhodou byl skvělý. Ale dobré dopoledne z Četrádia, máme za 20 minut 11.
0: Dobré dopoledne. Venku je zataženo, 18 stupňů a do 25 to má daleko, tak se radši ukaž s tématem.
1: Rozkaz. V roce 1983 napsal toto cutugno písničku El Italiano.
0: No a?
1: Jenže ji vůbec nesložil pro sebe, chystal ji pro Adriana Celentana.
0: Fakt? A proč?
1: Celentano mu natvrdo řekl, že text Já jsem pravý Ital zní moc namyšleně a v životě to nespívá.
0: HM.
1: Že si to cutugno naspíval sám a byl z toho gigantický hit. Celentano se pak mohl ušlapat steky.
0: Podle mě měl Celentano pravdu, je to příšerný kýč a hrozná odrhovačka.
1: To ne.
0: To jo. Mně je to fuk, já už se hlavně těším, až po vysílání vypadnu na pořádný oběd a koupím si běžecké boty.
1: Vlasti, nejdřív práce. 11 hodin jsou zprávy Čet rádia a ty ještě pusti nějakou muziku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jdu rovnou na věc, žádné okecávání. Mám tu pro vás hvězdy, je úterý 15. září, takový ten den, kdy si člověk říká, jestli vůbec existuje, mezi pondělkem a středou se nějak ztrácí. Já jsem dneska nabitá jak baterka po celonočním nabíjení, tak si na vás dovolím trochu víc žertovat než obvykle. Čet rádio jede dál a hvězdy prý mají dneska taky pořádnou náladu, tak jdeme rovnou do toho. Beran dneska vyrazí do práce jako namydlený blesk a stihne toho víc než za celý týden, hlavně ať u toho nezapomene klíče, jako jednou já. Bík si dá pauzu, uvaří si pořádný oběd a bude si ho vychutnávat, jako by to bylo poslední jídlo na světě, závidím mu, protože já bych z toho vyloudila akorát tak spálenou pánev. Blíženci dneska nevydrží u jednoho tématu ani minutu, přeskočí z drbů o sousedovi rovnou na plány na dovolenou. Rak bude mít chuť zavolat mamce jenom tak, bez důvodu, a bude z toho hodinový hovor. Lev se dneska postaví do prostřed porady a bez uzardění si vezme slovo, publikum ho poslouchá, ať chce nebo ne. Pana bude mít nutkání přerovnat celou spíš podle abecedy, a upřímně, já bych tam potřebovala poslat na inspekci. Váhy budou dneska stát před regálem v obchodě celou věčnost a nakonec si koupí to samé co vždycky, znám to důvěrně. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci něco tají, a bude potom pátrat jak detektiv. Střelec si dneska vzpomene na výlet, který pořád odkládá, a konečně si ho naplánuje, třeba i jen na příští víkend. Kozoroh bude mít v hlavě tabulku úkolů delší než nákupní seznam před Vánoci, ale do večera ji celou zvládne. Vodná stráví večer laděním nějakého vychytávacího zařízení doma a sousedy tím

trochu vyleká. Ryby si dneska vezmou knížku, hrnek čaje a zalezou si na gauč a upřímně, tohle bych dnes nejradši dělala taky. Tak a teď už slyším za dveřmi šoupat židlí Bucifala. Určitě tam sedí s kafem tak silným, že by probudilo i sochu a netrpělivě čeká, až mu předám mikrofon i vaše uši. Je suchý jak stará topinka, ale bez něj by to tady nebylo ono. Než to udělám, ještě jednou na rovinu, tohle všechno jsou jenom hvězdy, kus hry a mojí fantazie, jak se vám dneska povede, to je vážně jenom na vás, žádné souhvězdí to za vás nerozhodne. Užijte si to úterý po svém, za mě je to pro tuhle chvíli všechno, tady byla Vlasta a Čet Rádio, a teď už slovo dostává Bucifal a jeho kafe.

Je 11 hodin. Dobré dopoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Se děje doma i ve světě? Kriminalisté prověřují podezření na žíravinu v lahvích minerální vody. Policejní zásah v Nymburku skončil bez obvinění, mezi zadrženými byl i starosta. Šéfka Evropské komise představila plán na ochranu dětí na sociálních sítích a další podporu Ukrajině. Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerální vody Natura, poté co slovenský laboratorní rozbor zachycené lahve naznačil přítomnost žíraviny. Policie spolupracuje s odbornými institucemi i se slovenskými kolegy, vodu distribuuje firma Coca-Cola. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém výročním projevu o stavu Unie oznámila plán na omezení sociálních sítí pro nezletilé, další podporu Ukrajině i vznik Evropského hasičského sboru. Řeč přišla v době, kdy Unie čelí výzvám od klimatu přes bezpečnost až po regulaci umělé inteligence. Podle aktuálního průzkumu agentury Median si 3/5 Čechů myslí, že by premiér Andrej Babiš neměl šanci uspět jako kandidát na prezidenta. Naopak téměř 1/4 dotázaných věří, že by volby vyhrál. Prezidentská volba se uskuteční na počátku roku 2028. Česká armáda začíná na Šumavě u Zuří průzkum lokality, kde je zakopáno na 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Vyčištění místa by mělo vyjít na zhruba 190 milionů korun. Policejní zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburku skončil bez obvinění všech 5 zadržených, mezi nimi i starosta města Tomáš Mach, bylo propuštěno na svobodu. Případ se týká podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. A na závěr příjemná zpráva ze světa vědy, španělští paleontologové objevili u města Teruel kosti dlouhokrkých bíložravých dinosaurů diplodoků, což je první důkaz, že tito obři z Jury žili nejen v Severní Americe, ale i v Evropě. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně polojasno a 17, v Ostravě jasno a 19. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Dopolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D8 mezi 43. a 44. kilometrem ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda dvou nákladních vozidel, na vozovce zůstává překážka a řidiči musí projíždět opatrně. U Setína na silnici číslo 57 hoří vozidlo přímo na vozovce, na místě se pohybují lidé, provoz je omezen na celou šířku silnice. Na Pražském okruhu, tedy dálnici D0, došlo hned na 3 místech k nehodám havarovaných vozidel, a to na 61. kilometru ve směru na D1, na 22. kilometru ve směru na D1 a na 11. kilometru ve směru na Ruzyni a D7, všude vznikají zdržení. V Praze na Štěrboholské spojce u Dubče směrem na Barandovský most stojí poroukaný kamion po nehodě. V Brně v ulici Kníňská směrem do centra trvá vyšetřování nehody nákladního vozidla, pruh je neprůjezdný. Na dálnici D1 u Brna se u sjezdu na Brno centrum kvůli přestavbě křižovatky z D2 tvoří kolony, omezení platí do 20. října. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba kruhového objezdu na silnici 3. třídy, a to do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez zásadních omezení, s výjimkou uvedených nehod. Konec dopoledního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Bucifal.

to je ráj, Ostrava je děs, 300 tisíc havířů a jinak zdechnul pes. Doli hutě, plno rtutě, samá robota a stres. V Praze Karlův most, v Ostravě je prd, prostě kde nic není, tam nebere ani smrt. Že já hlupý na stará kolena, jsem tu takhle stvrd. Ostravica spadne za chvílu, všude kolem plno debilu. Na ostrovní osobátky jeden velký chlíp, v báních tež už není jako dřív.

zarobí. Když chceš vydělat, musíš na to srat, musíš něco vydržet a furt nepiskovat. Bílý medvěd tež nenadává, za závěje a chlad. Pendolino tam, pendolino zpět, když tě to tu cipe nebaví, tak můžeš jet. Jízdenka a kafe z bagetu za 1800.

Krátké zprávy. Pocifal je tu s rychlým přehledem zpráv. Ve zprávách dnes. Náchodští kriminalisté prověřují podezření na žíravinu v lahvích minerální vody Natura. Policie po zásahu v Nymburku propustila všech 5 zadržených, včetně starosty města, obvinění nikoho nepadlo. Podle průzkumu agentury Median by Andrej Babiš neměl šanci uspět v prezidentských volbách. Armáda začíná průzkum kontaminované lokality na Šumavě, jejíž vyčištění vyjde na stovky milionů korun. Předsedkyně Evropské komise ve svém výročním projevu oznámila plány na omezení sociálních sítí pro nezletilé a další podporu Ukrajině. Soud v Přerově zmírnil tresty 2 mužům, kteří se podíleli na krádeži kabelů a kolapsu železniční dopravy mezi Prahou a Ostravou. Španělští vědci našli první důkaz, že v Evropě žili obrovští dlouhokrcí dinosauři diplodoci. Počasí. Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě jasno a 21. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 20, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli přehánky, teploty kolem 20, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Dopravní servis. Dopolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D8 mezi 43. a 44. kilometrem ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda 2 nákladních vozidel. Na vozovce zůstává překážka a řidiči musí projíždět opatrně. U Setína na silnici číslo 57 hoří vozidlo přímo na vozovce, na místě se pohybují lidé, provoz je omezen na celou šířku silnice. Na Pražském okruhu, tedy dálnici D0, došlo hned na 3 místech k nehodám havarovaných vozidel, a to na 61. kilometru ve směru na D1, na 22. kilometru ve směru na D1 a na 11. kilometru ve směru na Ruzini a D7, všude vznikají zdržení. V Praze na Štěrboholské spojce u Dubče směrem na Barandovský most stojí porouchaný kamion po nehodě. V Brně v ulici Kněžská směrem do centra trvá vyšetřování nehody nákladního vozidla, pruh je neprůjezdný. Na dálnici D1 u Brna se u sjezdu na Brno centrum kvůli přestavbě křižovatky z D2 tvoří kolony, omezení platí do 20. října. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba kruhového objezdu na silnici 3. třídy, a to do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez zásadních omezení, s výjimkou uvedených nehod. Konec dopoledního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Bucifal.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, zdraví Bucipal a Vlasta, máme za 20 minut 12.
1: Venku je zataženo a 19 stupňů, ale tak šup k věci, bucouši.
0: Španělští paleontologové u města Teruel našli kosti diplodoka. Je to první důkaz, že ti obří dlouhokrcí dinosauři žili i v Evropě.
1: Diplodokus ve Španělsku.
0: No jo. Já si představuju, jak by se takový ještěr výjímal u mě na zahrádce.
1: Sežral by ti káru.
0: To bych neřekl, byl to vegetarián, ožral by leda sousedovi tůje.
1: Pucane, dupnul by a máš po chalupě.
0: Náhodou trhal by mi jablka z nejvyšších větví.
1: To je blbost.
0: Není, představ si tu úrodu.
1: Ve 12 hodin jsou zprávy Čet rádia a za hodinu se k té tvojí pravěké potvoře klidně vrátíme, ať tě z omylu vyvedu pořádně.
0: No vidíš. Ale teď si dáme radši pořádnou muziku.

0: Je 12 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Lucifal u mikrofonu, den je v polovině a já mám jeho průběžnou bilanci. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Kriminalisté prověřují podezření na žíravinu v lahvích minerální vody. Policejní zásah v Nymburku skončil bez obvinění, mezi zadrženými byl i starosta. Šéfka Evropské komise představila plán na ochranu dětí na sociálních sítích a další podporu Ukrajině. Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerální vody Natura, poté co slovenský laboratorní rozbor zachycené lahve naznačil přítomnost žíraviny. Policie spolupracuje s odbornými institucemi i se slovenskými kolegy, vodu distribuuje firma Coca-Cola. Policejní zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburku skončil bez obvinění všech pět zadržených, mezi nimi i starosta města Tomáš Mach, bylo propuštěno na svobodu. Případ se týká podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Česká armáda začíná na Šumavě u Zuří průzkum lokality, kde je zakopáno na 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Vyčištění místa by mělo vyjít na zhruba 190 milionů korun. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém výročním projevu o stavu Unie oznámila plán na omezení sociálních sítí pro nezletilé, další podporu Ukrajině i vznik Evropského hasičského sboru. Řeč přišla v době, kdy Unie čelí výzvám od klimatu přes bezpečnost až po regulaci umělé inteligence. Podle aktuálního průzkumu agentury Median si 3/5 Čechů myslí, že by premiér Andrej Babiš neměl šanci uspět jako kandidát na prezidenta. Naopak téměř 1/4 dotázaných věří, že by volby vyhrál. Prezidentská volba se uskuteční na počátku roku 2028. A na závěr příjemná zpráva ze světa vědy. Španělští paleontologové objevili u města Teruel kosti dlouhokrkých bíložravých dinosaurů diplodoků, což je první důkaz, že tito obři z Jury žili nejen v Severní Americe, ale i v Evropě. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně zataženo a 18, v Ostravě polojasno a 22. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Ucifal a odpolední provoz na silnicích. Na silnici v Brně v ulici Jedovnická se před chvílí stala nehoda dvou vozidel, provoz tam brzdí neprůjezdný pruh a na místě zasahuje policie. Na pražském okruhu dálnici D0 na 60. kilometru ve směru na D1 havarovala dvě vozidla, projíždí se zvýšenou opatrností. Před hodinou se na silnici číslo 20 obci Dasný na Českobudějovicku srazilo nákladní vozidlo s dalším autem, i tady je vozovka jen částečně průjezdná. Na dálnici D1 na 104. kilometru směrem na Brno je pro poruchu nákladního vozidla uzavřená odstavná krajnice, počítejte se zdržením. Na křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá rekonstrukce křižovatky, v místě se tvoří kolony a omezení potrvá až do letošního října. U Kaplice jsou kolem stavby dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, omezení platí do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Ucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.
1: Tohle je Čet Rádio.

girls. Uh-huh. And have we got news?

Krátké zprávy. Tady Bucipal. To podstatné ve třech minutách. Co se děje doma i ve světě? Náchodští kriminalisté prověřují podezření na žíravinu v lahvích minerální vody Natura. Policie po zásahu v Nymburku propustila všech pět zadržených, včetně starosty města, obvinění nikoho nepadlo. Podle průzkumu agentury Median by Andrej Babiš neměl šanci uspět v prezidentských volbách. Armáda začíná průzkum kontaminované lokality na Šumavě, jejíž vyčištění vyjde na stovky milionů korun. Předsedkyně Evropské komise ve svém výročním projevu oznámila plány na omezení sociálních sítí pro nezletilé a další podporu Ukrajině. Soud v Přerově zmírnil tresty dvěma mužům, kteří se podíleli na krádeži kabelů a kolapsu železniční dopravy mezi Prahou a Ostravou. Španělští vědci našli první důkaz, že v Evropě žili obrovští dlouhokrcí dinosauři diplodoci. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně zataženo a 19, v Ostravě polojasno a 23. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 21, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Bucipal a odpolední provoz na silnicích. Na silnici v Brně v ulici Jedovnická se před chvílí stala nehoda dvou vozidel, provoz tam brzdí neprůjezdný pruh a na místě zasahuje policie. Na pražském okruhu dálnici D0 na 60. kilometru ve směru na D1 havarovala dvě vozidla, projíždí se zvýšenou opatrností. Před hodinou se na silnici číslo 20 obci Dasný na Českobudějovicku srazilo nákladní vozidlo s dalším autem, i tady je vozovka jen částečně průjezdná. Na dálnici D1 na 104. kilometru směrem na Brno je pro poruchu nákladního vozidla uzavřená odstavná krajnice, počítejte se zdržením. Na křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá rekonstrukce křižovatky, v místě se tvoří kolony a omezení potrvá až do letošního října. U Kaplice jsou kolem stavby dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, omezení platí do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Bucipal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

0: Ten šedivý mrak a 21 stupňů venku mě vůbec netrápí, horké kafe to spraví.
1: Dobré odpoledne, z Čet rádia zdraví Vlasta, je 12.40 a ty spíš věčně usrkáváš.
0: Náhodou dneska pracuju, oslavence mám připravené.
1: Povídej, bucouši.
0: Kouzelník David Copperfield slaví 70. Ten, co nechal zmizet sochu svobody.
1: Byl trhák.
0: Spíš zázrak, já nedokážu nechat zmizet ani klíče od káry a on ztratí celou sochu.
1: Tobě mizí káva z hrnku.
0: To jo, ale zpátky k narozeninám, ještě tu mám slavného poručíka Kolumba.
1: Peter Fok.
0: No jasně, ten jeho starý pomačkaný baloniak a věčné ptaní mezi dveřmi mě vždycky bavili.
1: Měl skvělý styl.
0: To měl, já si teď jdu taky do kuchyňky dolít kávu a hodit nohy na stůl.
1: No to určitě, v jednu hodinu jsou zprávy Čet rádia, tak radši pust nějakou poctivou muziku.

Je 13 hodin. Dobré odpoledne. Tady Bucifal, věnujte mi pár minut a budete vědět, co se děje. A tady jsou hlavní titulky. Kriminalisté prověřují podezření na žíravinu v lahvích minerální vody. Policejní zásah v Nymburku skončil bez obvinění, mezi zadrženými byl i starosta. Šéfka Evropské komise představila plán na ochranu dětí na sociálních sítích a další podporu Ukrajině. Česká armáda začíná na Šumavě u Zuří průzkum lokality, kde je zakopáno na 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Vyčištění místa by mělo vyjít na zhruba 190 milionů korun. Policejní zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburku skončil bez obvinění všech 5 zadržených, mezi nimi i starosta města Tomáš Mach, bylo propuštěno na svobodu. Případ se týká podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerální vody Natura, poté co slovenský laboratorní rozbor zachycené lahve naznačil přítomnost žíraviny. Policie spolupracuje s odbornými institucemi i se slovenskými kolegy, vodu distribuuje firma Coca-Cola. Podle aktuálního průzkumu agentury Median si 3/5 Čechů myslí, že by premiér Andrej Babiš neměl šanci uspět jako kandidát na prezidenta. Naopak téměř 1/4 dotázaných věří, že by volby vyhrál. Prezidentská volba se uskuteční na počátku roku 2028. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém výročním projevu o stavu Unie oznámila plán na omezení sociálních sítí pro nezletilé, další podporu Ukrajině i vznik Evropského hasičského sboru. Řeč přišla v době, kdy Unie čelí výzvám od klimatu přes bezpečnost až po regulaci umělé inteligence. A na závěr příjemná zpráva ze světa vědy, španělští paleontologové objevili u města Teruel kosti dlouhokrkých bíložravých dinosaurů diplodoků, což je první důkaz, že tito obři z Jury žili nejen v Severní Americe, ale i v Evropě. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě polojasno a 24. Do večera bude deštivo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Na silnici číslo 20 u obce Chotíkov na Plzeňsku se srazila 2 osobní vozidla, na místě zasahují záchranné složky a probíhá vyšetřování, nehoda se stala před chvílí. V Brně v ulici Jedovnická havarovala 2 vozidla, jeden pruh zůstává neprůjezdný, komplikace trvají už přibližně hodinu. Na dálnici D0 na 60. kilometru ve směru na dálnici D1 se srazilo osobní a nákladní vozidlo, projíždějte s opatrností. Obce Jíloviště na trase z Prahy na Strakonice způsobilo zdržení porouchané vozidlo. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, u sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony. Na dálnici D35 se dokončuje obchvat Olomouce, omezení potrvá do konce prosince. V Praze na Libeňském mostě dál probíhá demolice a výstavba nového mostu, provoz je zde omezen dlouhodobě. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Jak dojedete včas a v klidu, přeje Bucifal.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pěkně vás vítám. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Náchodští kriminalisté prověřují podezření na žíravinu v lahvích minerální vody Natura. Policie po zásahu v Nymburku propustila všech 5 zadržených, včetně starosty města, obvinění nikoho nepadlo. Podle průzkumu agentury Median by Andrej Babiš neměl šanci uspět v prezidentských volbách. Armáda začíná průzkum kontaminované lokality na Šumavě, jejíž vyčištění vyjde na stovky milionů korun. Předsedkyně Evropské komise ve svém výročním projevu oznámila plány na omezení sociálních sítí pro nezletilé a další podporu Ukrajině. Soud v Přerově zmírnil tresty 2 mužům, kteří se podíleli na krádeži kabelů a kolapsu železniční dopravy mezi Prahou a Ostravou. Španělští vědci našli první důkaz, že v Evropě žili obrovští dlouhokrcí dinosauři diplodoci. Počasí. Vakneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně zataženo a 21, v Ostravě polojasno a 24. Do večera bude deštivo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 21, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Na silnici číslo 20 u obce Chotíkov na Plzeňsku se srazila 2 osobní vozidla, na místě zasahují záchranné složky a probíhá vyšetřování, nehoda se stala před chvílí. V Brně v ulici Jedovnická havarovala 2 vozidla, jeden pruh zůstává neprůjezdný, komplikace trvají už přibližně hodinu. Na dálnici D0 na 60. kilometru ve směru na dálnici D1 se srazilo osobní a nákladní vozidlo, projíždějte s opatrností. Obce Jíloviště na trase z Prahy na Strakonice způsobilo zdržení porouchané vozidlo. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, u sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony. Na dálnici D35 se dokončuje obchvat Olomouce, omezení potrvá do konce prosince. V Praze na Libeňském mostě dál probíhá demolice a výstavba nového mostu, provoz je zde omezen dlouhodobě. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Jak dojedete včas a v klidu, přeje Bucifal.

0: Věděl jsi, že chirurgické gumové rukavice vznikly z lásky k jedné zdravotní sestře?
1: To bych neřekl. Ale dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 2 a venku je zataženo a 24 stupňů.
0: Fakt.
1: AM místo kytky guma.
0: Firma Goodyear vyrobila tenké rukavice na míru a exém zmizel.
1: No vidíš. To když jsem si já poleptal ruce na zahrádce vápnem, vzal jsem si svářičské rukavice z káry, jenže v těch neotočíš ani klíčkem v zapalování.
0: Pucane, neodbíhej. Sestřičku si sice vzal za ženu, ale hlavní bylo, co spozorovali ostatní.
1: Že jí to slušelo?
0: Ne.
1: No jo. Ono to dává smysl, na gumě se špína neudrží, i když podle mě je nejlepší pořádné mýdlo, jako když drhneš zablácené auto.
0: Zase pleteš auta do medicíny. Každopádně se z toho stal celosvětový standard.
1: To je dobrý.
0: To teda je. Ve 2 hodiny budou na Čet rádiu zprávy a za hodinu se k téhle historii vrátíme.
1: To jo, vyprávění mám ještě na 3 hodiny.
0: Pucouši, to je vyhrožování, teď radši uvolni místo muzice.

Je 14 hodin. Dobré odpoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. O čem se dnes mluví? Brněnské transplantační centrum se přestěhovalo do moderních prostor, nejvyšší soud potvrdil mírný trest za brutální usmrcení psa a bývalý kosovský prezident Hašim Tehaj míří na dlouhá léta do vězení za válečné zločiny. Evropská komise chce zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let a dětem do 15 let dovolit účet jen se souhlasem rodičů. Šéfka komise Ursula von der Leyenová návrh takzvaného zákona o dětech na internetu představila ve Štrasburku, podrobnosti zveřejní komise ve čtvrtek. Podle ní by měly sami platformy prokazovat, že jsou pro děti bezpečné. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který chtěl přísnější trest pro muže odsouzené za usmrcení psa na Sokolovsku. Muži nemocnou fenu odvezli do lesa, udeřili ji rýčem a zaživa zahrabali, přesto dostali jen podmíněné tresty. Podle soudu trest odpovídá zákonné sazbě a nejde o žádný výjimečný exces. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se přestěhovalo z nemocnice u svaté Anny do nové budovy v Bohunicích. Nové prostory i vybavení přišly na 3,5 miliardy korun a mají pacientům zkrátit čekací doby i umožnit více operací. Rozšiřuje se také tým lékařů. Zvláštní tribunál pro Kosovo odsoudil bývalého kosovského prezidenta Hašima Tehajho k 25 letům vězení. Soud ho uznal vinným z vražd, mučení a nezákonného zadržování lidí během kosovské války na konci 90. let. Žaloba přitom žádala trest 45 let. A teď sport. Hokejová extraliga dnes naplno odstartuje, do bojů se zapojí i Kladno, které prošlo velkou přestavbou kádru i vedení. Sportovní ředitel a asistent trenéra Tomáš Plekanec věří, že tým naváže na dobré výkony z konce minulé sezony. Fotbalisté pražské Sparty dnes večer v Arménii proti Araratu zahájí hlavní fázi Evropské ligy. Loni v předkole konferenční ligy stejného soupeře jasně porazili, tým se ale od té doby výrazně obměnil. Podle Pavla Horvátha navíc trenér Lars Friis Priske v klubu i přes tlak spíše zůstane. A na závěr dobrá zpráva z Afriky, keňská přírodní rezervace Masai Mara přechází na elektromobily a elektrické motorky. Tichý provoz strážcům umožňuje nepozorovaně sledovat divokou zvěř, ale hlavně nachytat pytláky, kteří dřív slyšeli blížící se auta zdaleka. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 24 stupňů, v Brně zataženo a 22, v Ostravě polojasno a 24. Do večera bude deštivo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio. Dopravní servis. Bucipal u mikrofonu, odpolední doprava v kostce. Na silnici číslo 20 u obce Chotíkov na Plzeňsku došlo před chvílí k nehodě dvou osobních vozidel, na místě zasahují záchranné složky a hrozí nebezpečí. Na silnici číslo 55 v obci Břest na Kroměřížsku havarovala dvě vozidla, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na dálnici D6 na 126. kilometru ve směru na Karlovy Vary nabouralo osobní vozidlo do svodidel, policie směřuje na místo. V Praze v ulici Jeremiášova se před chvílí střetla dvě osobní vozidla. Na dálnici D1 mezi 31. a 32. kilometrem ve směru na Brno stojí na krajnici odstavené vozidlo s vozíkem po defektu, o kus dál na 316. kilometru brzdí provoz porouchané vozidlo, počítejte se zdržením až hodinu. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce, v místě se tvoří kolony až do poloviny října. V Praze na Libeňském mostě trvá dlouhodobá uzavírka kvůli demolici a výstavbě nového mostu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení, komplikace se týkají jen zmíněných míst na D1 a D6. To je z dopravního servisu vše.
Nohu z plynu a příjemné odpoledne přeje Bucipal.

Krátké zprávy. Tady Bucifal, krátce a jasně to nejdůležitější. Hlavní události v kostce. Brněnské transplantační centrum má nové sídlo v Bohunicích s modernějším zázemím. Nejvyšší soud potvrdil mírný trest mužům, kteří brutálně usmrtili psa. Bývalý kosovský prezident Hašim Tehaj byl odsouzen za válečné zločiny. Evropská unie chystá přísnější pravidla pro dětské účty na sociálních sítích. A teď sport, hokejová extraliga dnes naplno začíná, mezi jinými i pro obnovené Kladno. Fotbalisté Sparty dnes večer v Arménii vstupují do hlavní fáze Evropské ligy. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, v Brně zataženo a 22, Ostravě polojasno a 25. Do večera bude deštivo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pátek a v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, neděli deštivo, teploty kolem 21, pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Bucifal u mikrofonu, odpolední doprava v kostce. Na silnici číslo 20 u obce Chotíkov na Plzeňsku došlo před chvílí k nehodě dvou osobních vozidel, na místě zasahují záchranné složky a hrozí nebezpečí. Na silnici číslo 55 v obci Břestna kromě Řížsku havarovala dvě vozidla, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na dálnici D6 na 126. kilometru ve směru na Karlovy Vary nabouralo osobní vozidlo do svodidel, policie směřuje na místo. V Praze v ulici Jeremiášova se před chvílí střetla dvě osobní vozidla. Na dálnici D1 mezi 31. a 32. kilometrem ve směru na Brno stojí na krajnici odstavené vozidlo s vozíkem po defektu, o kus dál na 316. kilometru brzdí provoz porouchané vozidlo, počítejte se zdržením až hodinu. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce, v místě se tvoří kolony až do poloviny října. V Praze na Libeňském mostě trvá dlouhodobá uzavírka kvůli demolici a výstavbě nového mostu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení, komplikace se týkají jen zmíněných míst na D1 a D6. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné odpoledne přeje Bucifal.

0: A já ti říkám, že ten tvůj starý svetr už do rádia nepatří.
1: Je pohodlný. Ale dobré odpoledne z Čet rádia, za 20 minut jsou 3 a venku máme zataženo a 25 stupňů.
0: Stejně vypadá jako po babičce.
1: Nech toho. Radši poslechni, kam tě o víkendu pošlu na výlet k satinským vodopádům v Beskydech.
0: Vodopády? V Beskydech?
1: No jo. V Malenovicích pod Lysou horou je taková hluboká skalní soutěska a v ní potok Satina tvoří krásné kaskády.
0: To jsou samé schody a mokré kamení.
1: Je to divoká příroda, vlasti. Žádné dlážděné chodníky pro městské slečinky, normální balvany, mech a kapradí.
0: A proč bych lezla do rokle, když můžu jít na normální hřebenovku?
1: Protože tam je klid, chládek a z rokle vypadají ty skály úplně jinak než z hora.
0: Ne.
1: Jak ne?
0: Já vlhko a úzké rokle nesnáším, tam mě nikdo nedostane.
1: Tvoje škoda, Vlasto. Já si k tomu potoku sednu na pařez a budu spokojený. A teď si dotočím kafe, než mi vystydne.
0: 15 hodin jsou zprávy Čet rádia a do té doby si užijte muziku.

Je 15 hodin. Dobré odpoledne. Ucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Pojďme na to nejdůležitější. Brněnské transplantační centrum se přestěhovalo do moderních prostor, nejvyšší soud potvrdil mírný trest za brutální usmrcení psa a bývalý kosovský prezident Hašim Tehaj míří na dlouhá léta do vězení za válečné zločiny. Evropská komise chce zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let a dětem do 15 let dovolit účet jen se souhlasem rodičů. Šéfka komise Ursula von der Leyenová návrh takzvaného zákona o dětech na internetu představila ve Štrasburku, podrobnosti zveřejní komise ve čtvrtek. Podle ní by měly sami platformy prokazovat, že jsou pro děti bezpečné. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který chtěl přísnější trest pro muže odsouzené za usmrcení psa na Sokolovsku. Muži nemocnou fenu odvezli do lesa, udeřili ji rýčem a zaživa zahrabali, přesto dostali jen podmíněné tresty. Podle soudu trest odpovídá zákonné sazbě a nejde o žádný výjimečný exces. Zvláštní tribunál pro Kosovo odsoudil bývalého kosovského prezidenta Hašima Tehajho k 25 letům vězení. Soud ho uznal vinným z vražd, mučení a nezákonného zadržování lidí během kosovské války na konci 90. let. Žaloba přitom žádala trest 45 let. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se přestěhovalo z nemocnice u svaté Anny do nové budovy v Bohunicích. Nové prostory i vybavení přišly na 3,5 miliardy korun a mají pacientům zkrátit čekací doby i umožnit více operací. Rozšiřuje se také tým lékařů. A teď sport. Hokejová extraliga dnes naplno odstartuje, do bojů se zapojí i Kladno, které prošlo velkou přestavbou kádru i vedení. Sportovní ředitel a asistent trenéra Tomáš Plekanec věří, že tým naváže na dobré výkony z konce minulé sezony. Fotbalisté pražské Sparty dnes večer v Arménii proti Araratu zahájí hlavní fázi Evropské ligy. Loni v předkole konferenční ligy stejného soupeře jasně porazili, tým se ale od té doby výrazně obměnil. Podle Pavla Horvátha navíc trenér Lars Friis Priske v klubu i přes tlak spíše zůstane. A na závěr dobrá zpráva z Afriky, kenská přírodní rezervace Masai Mara přechází na elektromobily a elektrické motorky. Tichý provoz strážcům umožňuje nepozorovaně sledovat divokou zvěř, ale hlavně nachytat pytláky, kteří dřív slyšeli blížící se auta zdaleka. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, Brně zataženo a 23, Ostravě polojasno a 25. Do večera bude deštivo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes odpoledne jezdí. Na silnici první třídy číslo 11 u Opavy došlo k nehodě autobusu s osobním vozidlem, na místě jsou havarovaná vozidla, počítejte se zdržením. Na dálnici D8 mezi 46. a 47. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem havarovala dvě vozidla, provoz je omezený, řiďte se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 6 u Verušička na Karlovarsku po nehodě probíhá vyšetřování a doprava je svedena Kyvadlově jedním pruhem. V Praze se stalo hned několik nehod, a to v ulici Přátelství, v ulici K Přehradám a na náměstí Míru, na všech místech je zdržení a vozidla jsou havarovaná. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U kaplice na stavbě dálnice D3 zůstávají uzavřené navazující silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

Krátké zprávy. Lucifal vás vítá u krátkých zpráv ČT Rádia. Kde je přehled toho nejdůležitějšího. Brněnské transplantační centrum má nové sídlo v Bohunicích s modernějším zázemím. Nejvyšší soud potvrdil mírný trest mužům, kteří brutálně usmrtili psa. Bývalý kosovský prezident Hašim Tehaj byl odsouzen za válečné zločiny. Evropská unie chystá přísnější pravidla pro dětské účty na sociálních sítích. A teď sport, hokejová extraliga dnes naplno začíná, mezi jinými i pro obnovené Kladno. Fotbalisté Sparty dnes večer v Arménii vstupují do hlavní fáze Evropské ligy. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, v Brně zataženo a 23, v Ostravě polojasno a 25. Do večera bude deštivo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pátek a v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 21, pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis ČT Rádia. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes odpoledne jezdí. Na silnici první třídy číslo 11 u Opavy došlo k nehodě autobusu s osobním vozidlem, na místě jsou havarovaná vozidla, počítejte se zdržením. Na dálnici D8 mezi 46. a 47. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem havarovala dvě vozidla, provoz je omezený, řiďte se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 6 u Verušička na Karlovarsku po nehodě probíhá vyšetřování a doprava je svedena kyvadlově jedním pruhem. V Praze se stalo hned několik nehod, a to v ulici Přátelství, v ulici K Přehradám a na náměstí Míru, na všech místech je zdržení a vozidla jsou havarovaná. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U kaplice na stavbě dálnice D3 zůstávají uzavřené navazující silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava ČT Rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 4.
1: Pucane, ty se zase tváříš, jako by ti v kuchyňce někdo vypil i tu poslední kávu.
0: Nevypil, ale venku pořádně prší a 25 stupňů dělá z ulice skleník.
1: To si tam bručíš.
0: Náhodou myslím na paní Anešku Kašpárkovou z jihomoravské obce Louka.
1: Ta tě tak otrávila.
0: Vůbec ne. V 90 letech vzala do ruky modrou barvu a štětec a začala malovat tradiční slovácké ornamenty přímo na fasády domů.
1: Aha. Sprejerka v důchodu.
0: AM, kdeže? Bývalá zemědělkyně, která chtěla zkrášlit rovnou vesnici, tak pomalovala žlutou kapličku na návsi.
1: Starostovi to nevadilo.
0: Naopak, jezdili se na to dívat lidi z celého světa a její vzory teď znají až v Americe.
1: No jo, umění na stará kolena.
0: Já bych spíš potřeboval, aby mi někdo takhle ozdobil mou starou káru.
1: Ty jsi blázen. V 16 hodin dorazí zprávy Čet rádia a teď už dáme prostor něčemu pěknému k poslouchání.

Je 16 hodin. Příjemné odpoledne, posluchači. Tady Bucifal, zprávy Čet rádia začínají. O čem se dnes mluví? Brněnské transplantační centrum se přestěhovalo do moderních prostor, nejvyšší soud potvrdil mírný trest za brutální usmrcení psa a bývalý kosovský prezident Hašim Tehaj míří na dlouhá léta do vězení za

Válečné zločiny. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se přestěhovalo z nemocnice u svaté Anny do nové budovy v Bohunicích. Nové prostory i vybavení přišly na 3,5 miliardy korun a mají pacientům zkrátit čekací doby i umožnit více operací. Rozšiřuje se také tým lékařů. Evropská komise chce zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let a dětem do 15 let dovolit účet jen se souhlasem rodičů. Šéfka komise Ursula von der Leyenová návrh takzvaného zákona o dětech na internetu představila ve Štrasburku, podrobnosti zveřejní komise ve čtvrtek. Podle ní by měly sami platformy prokazovat, že jsou pro děti bezpečné. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který chtěl přísnější trest pro muže odsouzené za usmrcení psa na Sokolovsku. Muži nemocnou Fenu odvezli do lesa, udeřili ji rýčem a zaživa zahrabali, přesto dostali jen podmíněné tresty. Podle soudu trest odpovídá zákonné sazbě a nejde o žádný výjimečný exces. Zvláštní tribunál pro Kosovo odsoudil bývalého kosovského prezidenta Hašima Tahajiho k 25 letům vězení. Soud ho uznal vinným z vražd, mučení a nezákonného zadržování lidí během kosovské války na konci 90. let. Žaloba přitom žádala trest 45 let. A teď sport. Hokejová extraliga dnes naplno odstartuje, do bojů se zapojí i Kladno, které prošlo velkou přestavbou kádru i vedení. Sportovní ředitel a asistent trenéra Tomáš Plekanec věří, že tým naváže na dobré výkony z konce minulé sezony. Fotbalisté pražské Sparty dnes večer v Arménii proti Araratu zahájí hlavní fázi Evropské ligy. Loni v předkole konferenční ligy stejného soupeře jasně porazili, tým se ale od té doby výrazně obměnil. Podle Pavla Horvátha navíc trenér Lars Friis Priske v klubu i přes tlak spíše zůstane. A na závěr dobrá zpráva z Afriky, keňská přírodní rezervace Masai Mara přechází na elektromobily a elektrické motorky. Tichý provoz strážcům umožňuje nepozorovaně sledovat divokou zvěř, ale hlavně nachytat pytláky, kteří dřív slyšeli blížící se auta zdaleka. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, v Brně polojasno a 24, v Ostravě zataženo a 25. Do večera bude deštivo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Co se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucifal. Na dálnici D1 mezi 20. a 21. kilometrem směrem na Brno došlo před chvílí k nehodě dvou vozidel, osobního a nákladního. Krajnice je neprůjezdná, na místě zasahuje policie. Na silnici I13 u Chomutova havarovalo osobní auto do svodidel, vozovka je částečně blokovaná a doporučuje se zvýšená opatrnost. V Praze v ulici Dýznoferovy sady se srazila dvě osobní auta, provoz je zde omezený. Na silnici I57 na výjezdu z Opavy směrem na Bruntál se stala nehoda dvou vozidel, policie na místě vyšetřuje okolnosti. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce, v místě je nutné počítat s kolonými a omezeními až do 20. října příštího roku. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal a nese pár vět o tom, co se děje. A tady jsou hlavní titulky. Brněnské transplantační centrum má nové sídlo v Bohunicích s modernějším zázemím. Nejvyšší soud potvrdil mírný trest mužům, kteří brutálně usmrtili psa. Bývalý kosovský prezident Hašim Tehaj byl odsouzen za válečné zločiny. Evropská unie chystá přísnější pravidla pro dětské účty na sociálních sítích. A teď sport, hokejová extraliga dnes naplno začíná, mezi jinými i pro obnovené Kladno. Fotbalisté Sparty dnes večer v Arménii vstupují do hlavní fáze Evropské ligy. Počasí. Vakneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně polojasno a 24, v Ostravě zataženo a 25. Do večera bude deštivo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 21, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Co se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucipal. Na dálnici D1 mezi 20. a 21. kilometrem směrem na Brno došlo před chvílí k nehodě dvou vozidel, osobního a nákladního. Krajnice je neprůjezdná, na místě zasahuje policie. Na silnici I13 u Chomutova havarovalo osobní auto do svodidel, vozovka je částečně blokovaná a doporučuje se zvýšená opatrnost. V Praze v ulici Dýznoferovy sady se srazila dvě osobní auta, provoz je zde omezený. Na silnici I57 na výjezdu z Opavy směrem na Bruntál se stala nehoda dvou vozidel, policie na místě vyšetřuje okolnosti. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce, v místě je nutné počítat s kolonými a omezeními až do 20. října příštího roku. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucipal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Dobré odpoledne, z Četrádia vás zdraví Vlasta. Máme zrovna za 20 minut 5.
1: Ty se zase vrátila s tím obřím papírovým kelímkem, jako by ti v té kavárně dávali sirupy zdarma.
0: Náhodou mi to poběhání bodlo, když je venku polojasno a 23 stupňů.
1: Jo, venku je hezky, ale ten tvůj obličej značí, že z tebe zase vypadne nějaká záhada.
0: Byla jsem na internetu a našla fotky krvavých vodopádů v Antarktidě.
1: Znáš mě, já si pod pojmem vodopád představím spíš chladič u mé staré káry, když v létě vaří, ale jestli myslíš Taylorův ledovec na východě kontinentu, tak to znám, z té bílé stěny vytéká rudá voda a vypadá to jako výjev z hororu.
0: Dřív mysleli, že řasy.
1: No vidíš, a přitom je pod tím ledem zakonzervované jezero bez přístupu vzduchu, staré přes 2 miliony let, no a jak ta slaná voda plná železa vytryskne na povrch a potká kyslík, prostě okamžitě zrezaví.
0: Bucane, trochu ubrat.
1: Vždyť je to fascinující chemie, ta voda má minus 5 stupňů a nezamrzne, protože je hrozně slaná, takže vytéká pořád a barví bílý led do tmavě červené.
0: Hezký.
1: Já bych tam svou škodovku nehnal, ale vypadá to na pohled skvěle.
0: Nech si to do knihy.
1: No jo, už močím.
0: Vítr se má oteplit až k 26 stupňům, tak si vytáhni lehkou košili, ať se v té káře neuvaříš.
1: Pět jsou na Čet rádiu zprávy a teď nám zvedne náladu poctivá písnička.

Je 17 hodin. Vítám vás u odpoledních zpráv Čet rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Co byste dnes neměli minout? Evropská komise navrhuje možnost pozastavit vyřizování azylových žádostí v krizových situacích. Bělorusko propustilo skupinu politických vězňů směřujících do Litvy. Policie stíhá řidiče, který se v protisměru dálnice D5 řítil vysokou rychlostí proti provozu. Tři lidé zadržení v souvislosti s podezřelými zakázkami ústřední vojenské nemocnice v Praze byli propuštěni na svobodu. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že vyšetřování rozsáhlé trestné činnosti dál pokračuje. Mezi zadrženými byli i bývalí a současní náměstci nemocnice. Bělorusko propustilo 25 politických vězňů, kteří se bezpečně dostali do Litvy. Informovala o tom exilová opoziční vůdkyně Svetlana Cichanouská, jež poděkovala americkému zmocněnci Johnu Koaleovi za jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. Spojené státy na oplátku zruší sankce vůči dvěma bělorusům.

českým firmám. Ve školce v Dubňanech na Hodonínsku čelil 4letý chlapec útoku svých vrstevníků, kteří ho na zahradě kopali a skákali po něm. Incident přerušila až asistentka, celou událost zachytilo kamerové video. Vedení mateřské školy se teď případem zabývá. Na dálnici D5 ve směru na Plzeň vjel řidič ve vysoké rychlosti do protisměru a stihl urazit značnou vzdálenost, než ho zastavila policie. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Muže nyní policisté stíhají za obecné ohrožení z nedbalosti. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie navrhla, aby bylo možné v krizových situacích úplně pozastavit projednávání žádostí o azyl. Bývalý bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk upozorňuje, že takový krok se pohybuje na hraně mezinárodního práva. Šéfka komise se v projevu věnovala také klimatu, sociálním sítím a bezpečnosti. A teď sport. Fotbalisté Sparty vstupují do hlavní fáze Evropské ligy zápasem v Jerevanu proti arménskému mistrovi Araratu, tedy soupeři, kterého loni porazili v obou vzájemných duelech konferenční lize. Trenér Pražanů Christian Priske ale varuje, že tým od té doby prošel výraznou obměnou. V litvínovské Vervě se do nové hokejové sezony pouští spolumajitel klubu a bývalý reprezentant Jiří Šlégr, který věří v dobrý vstup obměněného týmu. Klub v létě posílil mimo jiné o Davida Kempfa, Janise Jakse a nového trenéra Roberta Reichla. A na závěr něco zajímavého. Ve Valticích právě probíhá unikátní výstava věnovaná zaniklému kacelsdorfskému zámečku, který do základů zbourali vojáci pohraniční stráže před více než 60 lety. Návštěvníci si mohou prohlédnout dochované artefakty i dobové zajímavosti. Výstava potrvá až do konce března příštího roku. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, Brně jasno a 24, Ostravě zataženo a 24. Do večera bude deštivo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Dopravní servis. Ucifal a odpolední provoz na silnicích. V Praze je v tuto chvíli hlášeno hned několik nehod. V ulici Dobříšská se před chvílí srazila dvě vozidla, provoz je v místě komplikovaný. Před 21 minutami došlo k nehodě na silnici 3. třídy, kde se také střetla dvě auta. Na silnici E55 E65 se před půl hodinou srazila dvě osobní vozidla. V ulici Opatovská se stala nehoda cyklisty s osobním autem, na místě zasahuje záchranná služba a stále probíhá vyšetřování. Na všech místech řidiči počítejte se zdrženími a jezděte opatrně. S omezením mimo Prahu upozorňujeme na stavbu u Kaplice na silnici 3. třídy číslo 357, kde jsou kvůli výstavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. tříd až do konce listopadu. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě mohou vznikat kolony až do poloviny října. V Praze dále pokračuje dlouhodobá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak automobily, tak tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

Krátké zprávy. Ocefal je tu s rychlým přehledem zpráv. Pojďme na to nejdůležitější. Šéfka Evropské komise navrhuje možnost úplně pozastavit azylové řízení v krizových situacích. Bělorusko propustilo skupinu politických vězňů, kteří odjeli do Litvy. Zadržení v kauze pražské vojenské nemocnice jsou opět na svobodě, vyšetřování ale pokračuje. Na dálnici D5 řidič ve vysoké rychlosti projel kus cesty v protisměru. Policie na Hodonínsku prověřuje útok dětí na 4letého chlapce ve školce. A teď sport. Sparta vstupuje do Evropské ligy zápasem v Arménii, zatímco Litvínov s novým vedením věří v dobrý start sezony. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, Brně jasno a 25, Ostravě zataženo a 24. Do večera bude deštivo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 21, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 17. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Ucifal a odpolední provoz na silnicích. V Praze je v tuto chvíli hlášeno hned několik nehod. V ulici Dobřížská se před chvílí srazila dvě vozidla, provoz je v místě komplikovaný. Před 21 minutami došlo k nehodě na silnici 3. třídy, kde se také střetla dvě auta. Na silnici E55 E65 se před půl hodinou srazila dvě osobní vozidla. V ulici Opatovská se stala nehoda cyklisty s osobním autem, na místě zasahuje záchranná služba a stále probíhá vyšetřování. Na všech místech řidiči počítejte se zdrženími a jezděte opatrně. Z omezení mimo Prahu upozorňujeme na stavbu u Kaplice na silnici 3. třídy číslo 357, kde jsou kvůli výstavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. tříd až do konce listopadu. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě mohou vznikat kolony až do poloviny října. V Praze dále pokračuje dlouhodobá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak automobily, tak tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se

0: Dobrý podvečer, z Čet rádia vás zdraví Bucifal a Vlasta a je zrovna 17.40.
1: Venku máme zataženo, 23 stupňů a já pro vás mám skvělý tip na večer.
0: Ať hádám, sport to nebude.
1: Kdeže? Co si takhle pustit desku Pink Moon od Nicka Drakea?
0: Už jsem dlouho neslyšel.
1: Nahrál ji v roce 1972 úplně sám, jen s kytarou a pianem, za dvě noci.
0: No jo, má necelých 28 minut a ani jednu zbytečnou notu.
1: Fakt ne. Je to tichá, intimní věc, u které člověk vypne hlavu.
0: To ti schvaluju. Večerní kávě se to hodí.
1: Ty a to tvé kafe.
0: Bez nektaru to nejde.
1: Já se stejně nejvíc těším, až tady zhasneme, skočím si pro čerstvé suši a pak si tu desku pustím do sluchátek.
0: Vlastičko, nejdřív musíme doklepat směnu. 18 hodin dorazí zprávy Čet rádia a teď je čas na pořádnou písničku.

0: Je 18 hodin.
1: Vítejte u večerních zpráv Čet rádia. Provází vás Vlasta a hned začínáme. A tady jsou hlavní titulky. Evropská komise navrhuje možnost pozastavit vyřizování azylových žádostí v krizových situacích. Bělorusko propustilo skupinu politických vězňů směřujících do Litvy. Policie stíhá řidiče, který se v protisměru dálnice D5 řítil vysokou rychlostí proti provozu. Na dálnici D5 ve směru na Plzeň vjel řidič ve vysoké rychlosti do protisměru a stihl urazit značnou vzdálenost, než ho zastavila policie. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Muže nyní policisté stíhají za obecné ohrožení z nedbalosti. Bělorusko propustilo 25 politických vězňů, kteří se bezpečně dostali do Litvy. Informovala o tom exilová opoziční vůdkyně Světlana Cichanouská, jež poděkovala americkému zmocněnci Johnu Koaleovi za jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. Spojené státy na oplátku zruší sankce vůči dvěma běloruským firmám. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie navrhla, aby bylo možné v krizových situacích úplně pozastavit projednávání žádostí o azyl. Bývalý bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk upozorňuje, že takový krok se pohybuje na hraně mezinárodního práva. Šéfka komise se v projevu věnovala také klimatu, sociálním sítím a bezpečnosti. Ve školce v Dubňanech na Hodonínsku čelil 4letý chlapec útoku svých vrstevníků, kteří ho na zahradě kopali a skákali po něm. Incident přerušila až asistentka, celou událost zachytilo kamerové video. Vedení mateřské školy se teď případem zabývá. Tři lidé zadržení v souvislosti s podezřelými zakázkami ústřední vojenské nemocnice v Praze.

0: nebyli propuštěni na svobodu. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že vyšetřování rozsáhlé trestné činnosti dál pokračuje. Mezi zadrženými byli i bývalí a současní náměstci nemocnice. A teď sport. Fotbalisté Sparty vstupují do hlavní fáze Evropské ligy zápasem v Jerevanu proti arménskému mistrovi Araratu, tedy soupeři, kterého loni porazili v obou vzájemných duelech v konferenční lize. Trenér Pražanů Christian Priske ale varuje, že tým od té doby prošel výraznou obměnou. V litvínovské Vervě se do nové hokejové sezony pouští spolumajitel klubu a bývalý reprezentant Jiří Šlégr, který věří v dobrý vstup obměněného týmu. Klub v létě posílil mimo jiné o Davida Kempfa, Janise Jakse a nového trenéra Roberta Reichla. A na závěr něco zajímavého. Ve Valticích právě probíhá unikátní výstava věnovaná zaniklému kacelsdorfskému zámečku, který do základů zbourali vojáci pohraniční stráže před více než 60 lety. Návštěvníci si mohou prohlédnout dochované artefakty i dobové zajímavosti. Výstava potrvá až do konce března příštího roku.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme zataženo, v Praze 23 stupňů, v Brně 25 a v Ostravě 24. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli. Příjemný večer, posluchači, vaše Vlasta z Čet Rádia.

0: Příběh dne.
1: Bylo časně ráno 15. dubna 1912, když na rádiovém přijímači lodi Carpathia zaslechl telegrafista tísňové volání. Nedaleká loď Titanic se potápěla po srážce s ledovcem uprostřed ledového Atlantiku. Kapitán Carpathie, Angličan Arthur Ostron, se probudil, přečetl zprávu a během několika minut se rozhodl okamžitě obrátit loď a plout na místo neštěstí plnou parou. Cesta byla dlouhá 65 mil, tedy zhruba 108 kilometrů, a vedla přímo polem plovoucích ker, kde jedno špatné rozhodnutí mohlo znamenat další tragédii. Ostron nařídil zastavit topení v kajutách a veškerou páru přesměrovat do strojů, čímž loď dokázala plout rychleji, než na jakou byla stavěná. Zároveň dal připravit teplé přikrývky, horký čaj a záchranné žebříky, protože věřil, že najde přeživší. Carpathia dorazila necelé 2 hodiny po potopení Titaniku a jako první loď na místě vylovila z ledového moře přes 700 lidí z member záchranných člunů. Posádka i cestující Carpathie se dělili o vlastní oblečení a lůžka, aby prochladlým a vyděšeným lidem ulehčili první hodiny po tragédii. Za tento čin byl kapitán Ostron později vyznamenán a stal se symbolem toho, čeho je schopen člověk, který se v kritické chvíli nerozmýšlí a jedná. Příběh Carpathie nám dodnes připomíná, že rychlé rozhodnutí a odvaha jednotlivce dokážou změnit osud stovek lidí najednou.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: počasí.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, vaše večerní průvodkyně počasím na Čet rádiu. Aktuálně máme zataženo, v Praze 23 stupňů, v Brně 25 a v Ostravě 24. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, v úterý polojasno, teploty kolem 16. Tolik k počasí. Pohodový večer u Čet rádia vám přeje Vlasta.

0: Dobrý podvečer z Četrádia. Za 20 minut 7 vás zdraví Vlasta a Bucifal.
1: Venku leje a máme 23 stupňů, tak rovnou k věci.
0: Mám tu slavný španělský hit Porque Vas z roku 1974 od zpěvačky Janet.
1: To je ta slaďárna, co zní jak z kolotoče.
0: Vůbec ne, Bucane.
1: Stejně i po vydání v tom 74. nikdo nechcel poslouchat.
0: Byl to totiž propadák.
1: No vidíš.
0: Jenže o 2 roky později si ji vybral režisér Carlos Saura do filmu Krmit havrany a najednou ji znala celá Evropa.
1: Film z toho udělal hit, ale ta melodie je pořád otravná.
0: Není otravná, je ikonická a stala se z ní hymna celé generace.
1: Mě by z toho po 5 minutách rozbolela hlava.
0: Tebe rozbolí hlava ze všeho, co nemá výfuk.
1: To jo.
0: Každopádně v 19 hodin dorazí zprávy Četrádia a za hodinu se k téhle španělské baladě vrátíme, i kdybys protestoval.
1: Slibuju, že si zatím skočím na kafe a vy si dejte něco k dobrému poslechu.

0: Je 19 hodin.
1: Krásný večer. Tady Vlasta a tohle jsou zprávy Čet Rádia. To se děje doma i ve světě. Evropská komise navrhuje možnost pozastavit vyřizování azylových žádostí v krizových situacích. Bělorusko propustilo skupinu politických vězňů směřujících do Litvy. Policie stíhá řidiče, který se v protisměru dálnice D5 řítil vysokou rychlostí proti provozu. Bělorusko propustilo 25 politických vězňů, kteří se bezpečně dostali do Litvy. Informovala o tom exilová opoziční vůdkyně Světlana Cichanouská, jež poděkovala americkému zmocněnci Johnu Koaleovi za jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. Spojené státy na oplátku zruší sankce vůči dvěma běloruským firmám. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie navrhla, aby bylo možné v krizových situacích úplně pozastavit projednávání žádostí o azyl. Bývalý bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk upozorňuje, že takový krok se pohybuje na hraně mezinárodního práva. Šéfka komise se v projevu věnovala také klimatu, sociálním sítím a bezpečnosti. Ve školce v Dubňanech na Hodonínsku čelil 4letý chlapec útoku svých vrstevníků, kteří ho na zahradě kopali a skákali po něm. Incident přerušila až asistentka, celou událost zachytilo kamerové video. Vedení mateřské školy se teď případem zabývá. Na dálnici D5 ve směru na Plzeň vjel řidič ve vysoké rychlosti do protisměru a stihl urazit značnou vzdálenost, než ho zastavila policie. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Muže nyní policisté stíhají za obecné ohrožení z nedbalosti. 3 lidé zadržení v souvislosti s podezřelými zakázkami ústřední vojenské nemocnice v Praze byli propuštěni na svobodu. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že vyšetřování rozsáhlé trestné činnosti dál pokračuje. Mezi zadrženými byli i bývalí a současní náměstci nemocnice. A teď sport. Fotbalisté Sparty vstupují do hlavní fáze Evropské ligy zápasem v Jerevanu proti arménskému mistrovi Araratu, tedy soupeři, kterého loni porazili v obou vzájemných duelech v konferenční lize. Trenér Pražanů Christian Priske ale varuje, že tým od té doby prošel výraznou obměnou. V litvínovské Vervě se do nové hokejové sezony pouští spolumajitel klubu a bývalý reprezentant Jiří Šlégr, který věří v dobrý vstup obměněného týmu. Klub v létě posílil mimo jiné o Davida Kempfa, Janise Jakse a nového trenéra Roberta Reichla. A na závěr něco zajímavého. Ve Valticích právě probíhá unikátní výstava věnovaná zaniklému kacelsdorfskému zámečku, který do základů zbourali vojáci pohraniční stráže před více než 60 lety. Návštěvníci si mohou prohlédnout dochované artefakty i dobové zajímavosti. Výstava potrvá až do konce března příštího roku.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 22 stupňů, v Brně 25 a v Ostravě 23. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem

21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví vaše Vlasta.

0: počasí.
1: Dobrý večer, posluchači. Tady Vlasta, den pomalu končí, tak se mrkneme, co chystá noc a zítřek. Aktuálně máme zataženo, v Praze 22 stupňů, v Brně 24 a v Ostravě 23. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, v úterý polojasno, teploty kolem 16. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

0: Venku už se úplně setmělo, je zataženo a 21 stupňů, ale na zahrádce se aspoň dá dýchat.
1: Dobrý večer z Čet rádia, je 19.40 a ty radši koukej přejít k věci.
0: Kam pořád spěcháš, Vlastičko, do 8 hodin máme ještě dost času.
1: Pucane, povídej.
0: No jo, mám tu zprávu z Valtik, kde otevřeli unikátní výstavu o Katzelsdorfském zámečku.
1: To je ten, co ho zbourala pohraniční stráž.
0: No vidíš, před více než 60 lety ho vojáci vyhodili do vzduchu a srovnali se zemí.
1: Škoda.
0: To jo, ale teď tam dali dohromady dochované artefakty a různé dobové zajímavosti.
1: Až do března?
0: To jo, výstava potrvá až do konce března příštího roku.
1: Mě by docela zajímalo, jestli už jste na té výstavě ve Valticích někdo byl a jak to tam na vás působilo.
0: Napište nám svoje dojmy, ve 20 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a teď si dáme parádní rytmus.

0: Je 20 hodin.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, den se pomalu uzavírá, tak se podíváme, co přinesl. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Ve Švédsku vyhrála volby opozice, Česká televize se chystá výrazně propouštět a ceny energií mají podle expertů dál růst. Česká televize se chystá do roku 2030 propustit 12% svých zaměstnanců. Generální ředitel Hynek Chudárek to oznámil na jednání Rady České televize s odkazem na dlouhodobé plány, které rada schválila již dříve. V současnosti pro televizi pracuje zhruba 2900 lidí. Švédská opozice zvítězila ve středečních parlamentních volbách a vládní pravicový blok tak ztratil naději na většinu v parlamentu. Podle propočtu veřejnoprávní televize SVT, který vychází z 99% sečtených hlasů, míří země k výrazné politické změně. Švédové tak po letech vlády pravice zamířili k středolevému kurzu. Sociolog Daniel Prokop upozorňuje, že český pracovní trh trápí nerovné zdanění různých typů úvazků. Podle něj stát díky takzvanému švarcistému a dohodám o práci přichází až o 30 miliard korun ročně, zatímco standardní zaměstnání je zdaněno stále víc. Tento nepoměr podle něj dlouhodobě poškozuje běžné zaměstnance. Podle odborníků z energetiky se ceny elektřiny a plynu v nejbližší době opět zvýší, mimo jiné v důsledku krize kolem Hormuzského průlivu. Ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor upozorňuje, že klidné časy ještě nejsou definitivně za námi. Evropská komise ve své zprávě o stavu Unie zmínila vysoké ceny paliv a energií jako jednu z klíčových výzev pro příští období. A teď sport. Fotbalisté Sparty v úvodním kole Evropské ligy vedou v Arménii nad Araratem Jerevan 2-0, tedy nad stejným soupeřem, kterého loni vyřadili z konferenční ligy. V domácím poháru pak formu potvrdili i Pardubice, které v divizních Kozlovicích zvítězili jasně 6-0 a postoupili do dalšího kola, stejně jako všechny ostatní prvoligové kluby. A na závěr dobrá zpráva z Přerova, kde řidič popelářského vozu doslova zachránil život. Muž se před deštěm schoval do kontejneru na odpad a řidič si ho naštěstí všiml jen krátce předtím, než by ho lisovací zařízení vozu vážně zranilo. Nakonec vyvázl úplně bez zranění, i když pořádně vystrašený.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 21 stupňů, v Brně 24 a v Ostravě 22. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví vaše Vlasta.
2: Dobrý večer.

kde konec je tvé jistoty. Kdo ví, zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet a nebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru, pojď ke mně a zítra zás. Halo, halo, halo, do tiché noci se ozývám.

Kulturní tip na večer. Na dnešní večer mám pro vás tip na film Život je krásný italského režiséra Roberta Benigniho, který si v hlavní roli také zahrál. Vypráví příběh vtipného a laskavého Guida, který se svým synkem a manželkou prožívá temné období druhé světové války, a to způsobem, jaký jste možná ještě neviděli. Guido totiž dokáže i v těch nejtěžších chvílích najít humor a fantazii, aby ochránil dětskou duši svého syna před hrůzou reality. Film dokonale kombinuje komedii s hlubokým dramatem a emocemi, které vás chytnou za srdce. Je to dílo o lásce, obětavosti a síle lidské představivosti, které nenechá nikoho chladným. Doporučuji ho všem, kdo mají rádi příběhy s hlubokým poselstvím a nebojí se u filmu prolít slzu, ať už ze smíchu nebo dojetí. Přeji vám dnes večer krásný kulturní zážitek u Čet rádia.

0: počasí.
1: Dobrý večer. U počasí Vlasta mrkneme se, co nás čeká. Aktuálně máme zataženo v Praze 21 stupňů, v Brně 23 a v Ostravě 21. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, v úterý polojasno, teploty kolem 16. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer vám přeje Vlasta.

0: výrazně propouštět a ceny energií mají podle expertů dál růst. Švédská opozice zvítězila ve středečních parlamentních volbách a vládní pravicový blok tak ztratil naději na většinu v parlamentu. Podle propočtu veřejnoprávní televize SVT, který vychází z 99% sečtených hlasů, míří země k výrazné politické změně. Švédové tak po letech vlády pravice zamířili k středolevému kurzu. Podle odborníků z energetiky se ceny elektřiny a plynu v nejbližší době opět zvýší, mimo jiné v důsledku krize kolem Hormuzského průlivu. Ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor upozorňuje, že klidné časy ještě nejsou definitivně za námi. Evropská komise ve své zprávě o stavu Unie zmínila vysoké ceny paliv a energií jako jednu z klíčových výzev pro příští období. Česká televize se chystá do roku 2030 propustit 12% svých zaměstnanců. Generální ředitel Hynek Chudárek to oznámil na jednání Rady České televize s odkazem na dlouhodobé plány, které rada schválila již dříve. V současnosti pro televizi pracuje zhruba 2900 lidí. Sociolog Daniel Prokop upozorňuje, že český pracovní trh trápí nerovné zdanění různých typů úvazků. Podle něj stát díky takzvanému švarcistému a dohodám o práci přichází až o 30 miliard korun ročně, zatímco standardní zaměstnání je zdaněno stále víc. Tento nepoměr podle něj dlouhodobě poškozuje běžné zaměstnance. A teď sport. Fotbalisté Sparty v úvodním kole Evropské ligy vedou v Arménii nad Araratem Jerevan 2-0, tedy nad stejným soupeřem, kterého loni vyřadili z konferenční ligy. V domácím poháru pak formu potvrdili i Pardubice, které v divizních Kozlovicích zvítězili jasně 6-0 a postoupili do dalšího kola, stejně jako všechny ostatní prvoligové kluby. A na závěr dobrá zpráva z Přerova, kde řidič popelářského vozu doslova zachránil život. Muž se před deštěm schoval do kontejneru na odpad a řidič si ho naštěstí všiml jen krátce předtím, než by ho lisovací zařízení vozu vážně zranilo. Nakonec vyvázl úplně bez zranění, i když pořádně vystrašený.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně bouřky a 21, v Ostravě zataženo a 21. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou. Vlasta se loučí, Čet Rádio hraje dál do noci.

0: Pranostika.
1: Zítřejšímu čtvrtku 17. září se váže stará vinařská pranostika, která praví, že hřmíli v září, bývá vinobraní veselé. A tím se myslelo, že boušky v tuto dobu věstí bohatou úrodu hroznou. Zítra ale na hřmění nejspíš nedojde, obloha bude zatažená a pravděpodobnost srážek jen 5%, takže vinaři si na žádnou dramatickou předzvěst stěžovat nebudou. Teploty se udrží mezi 14 a 21 stupni, tedy docela příjemně na procházku, i když bez sluníčka. Pranostika si tak počká na jinou bouřkovější sezónu a my si zatím užijeme klidný podzimní den bez velkých rozmarů počasí. Přeji vám tichý večer plný pohody a ať se vám dobře usíná, krásné sny přeje Vlasta.

0: Počasí.
1: Dobrý večer, posluchači. Tady Vlasta, den pomalu končí, tak se mrkneme, co chystá noc a zítřek. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně bouřky a 19, v Ostravě zataženo a 21. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, v úterý polojasno, teploty kolem 16. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Vlasta.

je 22 hodin. Pozdní večer u Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal, zprávy začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Ve Švédsku vyhrála volby opozice, Česká televize se chystá výrobnit.

paliv a energií jako jednu z klíčových výzev pro příští období. Sociolog Daniel Prokop upozorňuje, že český pracovní trh trápí nerovné zdanění různých typů úvazků. Podle něj stát díky takzvanému švarcistému a dohodám o práci přichází až o 30 miliard korun ročně, zatímco standardní zaměstnání je zdaněno stále víc. Tento nepoměr podle něj dlouhodobě poškozuje běžné zaměstnance. Česká televize se chystá do roku 2030 propustit 12% svých zaměstnanců. Generální ředitel Hynek Chudárek to oznámil na jednání Rady České televize s odkazem na dlouhodobé plány, které rada schválila již dříve. V současnosti pro televizi pracuje zhruba 2900 lidí. A teď sport. Fotbalisté Sparty v úvodním kole Evropské ligy vedou v Arménii nad Araratem Jerevan 2-0, tedy nad stejným soupeřem, kterého loni vyřadili z konferenční ligy. V domácím poháru pak formu potvrdili i Pardubice, které v divizních Kozlovicích zvítězili jasně 6-0 a postoupili do dalšího kola, stejně jako všechny ostatní prvoligové kluby. A na závěr dobrá zpráva z Přerova, kde řidič popelářského vozu doslova zachránil život. Se před deštěm schoval do kontejneru na odpad a řidič si ho naštěstí všiml jen krátce předtím, než by ho lisovací zařízení vozu vážně zranilo. Nakonec vyvázl úplně bez zranění, i když pořádně vystrašený. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně deštivo a 18, v Ostravě deštivo a 20. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli. Příjemný pozdní večer, posluchači, váš Bucifal z Čet Rádia.

počasí. Pozdní večer u Čet rádia. Tady Bucifal, tak co nás čeká v noci a zítra? Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně deštivo a 18, v Ostravě deštivo a 20. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, úterý polojasno, teploty kolem 16. Tolik pozdní počasí. Dobrou noc, až půjdete spát, přeje Bucifal.

Je 23 hodin. Dobrý večer. Ucifal u mikrofonu, den se chýlí ke konci a zprávy Čet rádia jsou tady. Ve zprávách dnes. Americká centrální banka opět zvedla úrokové sazby. Karlovarské letiště by se mohlo stát vojenskou základnou. Švédsko po volbách míří k výměně vlády. Švédské parlamentní volby ovládla podle nejnovějších odhadů středolevá opozice. Veřejnoprávní televize SVT po sečtení 99% hlasů uvedla, že dosavadní pravicová vládní koalice ztratila naději na většinu v parlamentu. Zemi tak zřejmě čeká výměna vládní garnitury. Ukrchleb na Nymbursku zemřela řidička osobního auta poté, co narazila do stromu. Ve vozidle byla sama, policisté nyní zjišťují přesnou příčinu nehody. Případ vyšetřují nymburští kriminalisté. Americká

Premiér Andrej Babiš věří, že spojení civilního a vojenského provozu pomůže ekonomice regionu i samotnému letišti, které dlouhodobě hospodaří se ztrátou. Senátorka Jana Mračková-Vildumetzová dokonce navrhuje, aby v kraji vznikla i vojenská vysoká škola. A teď sport. Fotbalisté Pardubic ve třetím kole domácího poháru jasně deklasovali divizní Kozlovice, se kterými vyhráli 6-0. Dvakrát se mezi střelci prosadil Mahuta a Východočeši si tak zajistili postup do dalšího kola. Ve stejném kole uspěly i všechny ostatní prvoligové kluby, takže žádný z favoritů si nepřipsal ztrátu. A na závěr něco pozitivního. Správci hradů v Olomouckém kraji hodnotí letošní léto celkem spokojeně. Na Bouzově a Helštíně dorazil podobný počet návštěvníků jako loni a hrad Šternberg si dokonce mírně polepšil. Tropické dny sice odradily část turistů od výletu, za to kulturní akce na hradech byly nabité k prasknutí. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, Brně deštivo a 18, Ostravě deštivo a 19. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Klidný večer a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Bucifal.

počasí. Před půlnocí ještě jednou bucipal, poslední dnešní předpověď je tady. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně deštivo a 18, Ostravě deštivo a 19. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, úterý polojasno, teploty kolem 16. Tolik počasí. Zachumlejte se, venku už je tma, dobrou noc přeje váš bucipal.

Je půlnoc. Dobrou noc, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají noční zprávy. O čem se dnes mluví? Americká centrální banka opět zvedla úrokové sazby. Karlovarské letiště by se mohlo stát vojenskou základnou. Švédsko po volbách míří k výměně vlády. Ukrchle na Nymbursku zemřela řidička osobního auta poté, co narazila do stromu. Ve vozidle byla sama, policisté nyní zjišťují přesnou příčinu nehody. Případ vyšetřují nymburští kriminalisté. Americká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu, nově se tak pohybuje v pásmu 3,75 až 4%. Rozhodnutí bylo jednomyslné, hlasovalo pro něj všech 12 členů měnového výboru. Krok má pomoci držet na uzdě přetrvávající inflaci v americké ekonomice. Vláda chce, aby státní zástupci častěji podávali odvolání proti příliš mírným trestům za násilné a sexuální činy, což vyvolalo debatu o možném zásahu do nezávislosti justice. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká takové obavy odmítá a mluví o nepochopení role státního zastupitelství. Podle ní vládní priority nemají na samostatnost žalobců žádný vliv. Švédské parlamentní volby ovládla podle nejnovějších odhadů středolevá opozice. Veřejnoprávní televize SVT po sečtení 99% hlasů uvedla, že dosavadní pravicová vládní koalice ztratila naději na většinu v parlamentu. Zemi tak zřejmě čeká výměna vládní garnitury. Karlovarské letiště by se do konce roku mělo stát součástí armádní infrastruktury

hodnotí letošní léto celkem spokojeně. Na Bouzově a Helštíně dorazil podobný počet návštěvníků jako loni a hrad Šternberg si dokonce mírně polepšil. Tropické dny sice odradily část turistů od výletu, za to kulturní akce na hradech byly nabité k prasknutí. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně deštivo a 18, v Ostravě deštivo a 19. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Dnes ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Bucifal z Čet rádia.

tam budou pravdu znát, tak nemá cenu lhát. Já řeknu akorát, bídný jsem byl. Na jednu misku vah, tam položí můj strach, a na druhou dají moje vady. Těch jsem měl dost a dost, a tak nebeský most mě jen stěží zavede k ním do zahrady.

i to znát, to stálo dřinu. Jo, a přišel špatný rok, já se cítil jako cvok, jako ten, co falešně s ním hrají. Prý bych se měl vrátit zpět, mojí malý bylo pět, kvůli ní šel bych tam hned.

0: Divadlo Noc.
1: Halo, moment, kapa, zpátky.
2: No nahoru.
1: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
2: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
1: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
2: K soudru Vejmelkovi.
1: Jak?
2: Soudru Vejmelka.
1: Tady žádný Vejmelka není.
2: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
1: Jo, moment, Vejmelka, jo?
2: Ano.
1: Z technického.
2: Ano.
1: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři. Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
2: Vejmelkovi.
1: A ne Půlpitlemu.
2: A ne k Vejmelkovi.
1: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
2: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
1: No a máte návštěvní lístek?
2: No vždyť právě tady na něj čeká.
1: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
2: No to vím.
1: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
2: No ovšem.
1: No, až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
2: Ano, to vím.
1: Do Vejmelku, ne, rozumíte, do ten lístek, rozumíte.
2: Ten lístek, ano.
1: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
2: Ano, to všechno vím.
1: No.
2: Už jsem byl na úřadu.
1: No tak, no.
2: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
1: no,
2: tak ho nejdřív musím mít.
1: No to je pravda.
2: Vy mě musíte vyplnit.
1: No, vy jste nějaký...
2: Tak začněte.
1: Vy jste nějaký netrpělivý.
2: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych chtěl, kdybyste ten lístek už začal psát.
1: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
2: No prosím.
1: Tak já vám to vyplním teď.
2: Buďte tak laskav.
1: Máte tušku?
2: Nemám.
1: Co?
2: Nemám.
1: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
2: Hlustvý Sihák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlustvý Sihák.
1: Jsi prchaných Čechyš?
2: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Hlustvý Sihák.
1: Co, hustý?
2: Ale ne hustý. Hlu, hlustvý, jo? Ne hlu, jenom jednou. Hlustvý?
1: Hlu?
2: Hlustvý?
1: Svý?
2: Hlustvý?
1: Ježiši, člověče, s takovýhle jménem choďte hned ráno, dokud má člověk pořád. Přijďte zítra v 8:30.
2: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
1: Tak to zkuste. No.
2: H jako hajné.
1: H, jo?
2: Jo.
1: Jako hajné, jo?
2: Hajné.
1: Hajné, ale s velkým H.
2: Právě.
1: Dál.
2: L jako Leon Cavallo.
1: Jako co?
2: Leon Cavallo.
1: Hláskujte to.
2: To už není moje jméno.
1: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
2: Ukažte, já vám to napíšu sám.
1: Vy byste to dokázal?
2: Dobře.
1: Tak to zkuste na té. Na to ne, to je úřední listina.
2: A kam?
1: Tadyhle na stůl.
2: To není úřední?
1: Ale já to potom nechám ohoblovat.
2: Hlustvý Sihák. No a je to.
1: A už je to hotový?
2: Ano.
1: To je vaše jméno tohle?
2: Ano.
1: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
2: Ne, to je moje.
1: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
2: Zdědil jsem je po otci.
1: A to je rána, co?
2: Ne, to je jméno.
1: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
2: No, buďte tak laskav, spěchá.
1: Moment, nepřenesu.
2: Proč ne?
1: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny říct nadarmo, ne?
2: No prosím.
1: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
2: Ne, Vejmelkovi.
1: Jo, Vejmelka. Který je to? To je technický oddělení.
2: Technický.
1: Nevíte tam číslo?
2: Nevím.
1: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1.40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
2: Co tam dělá náměstek?
1: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
2: Aha.
1: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějakej? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
2: Luství si ha.
1: Ha? To je křesní tohleto.
2: Luství si ha.
1: Jak to bylo?
2: Luství si ha.
1: Luství si ha. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
2: No, hláskovat.
1: Jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. No to je jako ondatra, jenomže má na začátku U. Co? Jako slanina.
2: Nechte to, mě už pálí žást.
1: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v půl šestý.
2: To se já budu hláskovat sám.
1: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
2: To nejde?
1: To nejde, jde pak. Přijďte zítra půl šestý.
2: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
1: Ježiš, já vám dám sám 50.
2: Láskujte.
1: 50, p jako pišišvor.
2: Láskujte moje jméno.
1: Moment. Haló, jste tam ještě, jo? Je tam.
2: Ještě je tam.
1: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. Jako hlustvý slihák?
2: No, teď to bylo správně.
1: No, teď to bylo správně.
2: No.
1: No, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
2: Tak mou náru.
1: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
2: No, dobrá.
1: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
2: Luství si hák.
1: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudruhu, jdi tam bez lístku.
2: No to jsem rád, už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudruhu Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
1: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
2: Proč?
1: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
2: Já! Yeah!

Jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky házou.

splétá do mle tisíc vůní stopy tvýho světa. Zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a levných cigaret.

0: kolik nocí jsem už nebyl s tebou.
1: Mori ticha,
0: zbyl jen z cigarety dým.
1: Možno hladíš do tmy
0: a v duchu mi máváš naším znamením.
1: Mi s Bohom dáváš
0: mrtví nemiluji.

je 1 hodina. Dobrou noc. Tady Bucifal pro všechny na noční směně, za volantem i u okna, zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Americká centrální banka opět zvedla úrokové sazby. Karlovarské letiště by se mohlo stát vojenskou základnou. Švédsko po volbách míří k výměně vlády. U Krchleb na Nymbursku zemřela řidička osobního auta poté, co narazila do stromu. Ve vozidle byla sama, policisté nyní zjišťují přesnou příčinu nehody. Případ vyšetřují nymburští kriminalisté. Karlovarské letiště by se do konce roku mělo stát součástí armádní infrastruktury a přejít pod stát. Premiér Andrej Babiš věří, že spojení civilního a vojenského provozu pomůže ekonomice regionu i samotnému letišti, které dlouhodobě hospodaří se ztrátou. Senátorka Jana Mračková-Vildumetzová dokonce navrhuje, aby v kraji vznikla i vojenská vysoká škola. Švédské parlamentní volby ovládla podle nejnovějších odhadů středolevá opozice. Veřejnoprávní televize SVT po sečtení 99% hlasů uvedla, že dosavadní pravicová vládní koalice ztratila naději na většinu v parlamentu. Zemi tak zřejmě čeká výměna vládní garnitury. Americká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25%, nově se tak pohybuje v pásmu 3,75% až 4%. Rozhodnutí bylo jednomyslné, hlasovalo pro něj všech 12 členů měnového výboru. Krok má pomoci držet na uzdě přetrvávající inflaci v americké ekonomice. Vláda chce, aby státní zástupci častěji podávali odvolání proti příliš mírným trestům za násilné a sexuální činy, což vyvolalo debatu o možném zásahu do nezávislosti justice. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká takové obavy odmítá a mluví o nepochopení role státního zastupitelství. Podle ní vládní priority nemají na samostatnost žalobců žádný vliv. A teď sport. Fotbalisté Pardubic ve třetím kole domácího poháru jasně deklasovali divizní Kozlovice, se kterými vyhráli 6-0. Dvakrát se mezi střelci prosadil Mahuta a Východočeši si tak zajistili postup do dalšího kola. Ve stejném kole uspěli i všechny ostatní prvoligové kluby, takže žádný z favoritů si nepřipsal ztrátu. A na závěr něco pozitivního. Správci hradů v Olomouckém kraji

0: na té zemědělské výstavě se sejde americký farmář se sovětským kolchozníkem a teď se trošku střískají alkoholem a začnou si vyprávět a ten farmář říká: já bych jí přál vidět svůj renč. Co já mám dobytka? Ty pastviny. Já mám takový pastviny, že to objíždím dva dní autákem. Ten kolchozní říká: to nic není. To bys měl vidět naše kolchozní lány. To já objíždím autem týden. Ten farmář má v neruku a říká: taky jsem měl takový auto.
1: Jeden kádrovák měl kamerku takovou sekretářku, že ona mu nedala, tak se říkal: a teď ti to polepím. A napsal ani takovej posudek, zalepil to, jo, a poslal to prostě vejš a říká si: a máš to vyřízený. Jenže netrvalo týden a přišel dopis a ta šla i hned na ministerstvo, ta sekretářka. On si pál hergot, šel ke kamarádovi a pál: člověče, podívej, já jí napsal takovej strašný posudek a podívej, a oni ji vzali vejš. A ten druhý pátý: vole, ty si tady napsal kouří, pije, a pije se píše s měkkým i.
2: Roubíček s Konem se vypraví do Bulharska na rekreaci a teď Roubíček se čváchá v mozi a Kon sedí na břehu a on zve: Kon, jdou se taky vykoupat. On pál: proč? Plavat neumím a chcát se mi nechce.
0: V ČKD pracovali Vietnamci a přiblížili se Vánoce a předseda závodní rady svolává schůzi a říká soudruzi: podívejte se, jsou Vánoce, lidi mají být na sebe hodný. Máme tady ty zahraniční pracovníky. Oni jsou bez domova. Já si myslím, že by bylo vhodné, kdyby jsme si je tak nějak rozebrali do těch našich domovů a tohleto. A tak jsme přece lidi. Tak kdo se hlásí? Nikdo. No tak jsou druzy. Jsou Vánoce. Lidi mají být na sebe hodný. Se přihlásí jeden a říká: no tak já si jednoho vemu, no. On říká: no jedno, to je málo, je jich tady 15, a kdo další? A se přihlásí druhé a říká: já si vemu dva, ale stejně si myslím, kapr je kapr.
1: Paní se koupala jen tak bez plavek v takový menší přehradě. Samozřejmě šaty odložila na břeh, v dnešní době během chvilky byly pryč, šaty někdo ukradl. Leze ven, když už byla asi takhle, tak tam našmátrala takový dvě cedule, asi nějaký nápisy, že? Tak jednu vzala, takhle dala dopředu, druhou dala takhle dozadu a jde. A říká si: to jsem to aspoň dobře vyřešila, že jo? A jde proti ní pán a zastavil se a strašně se začal smát. A paní pová: no co, ukradli mi šaty? No tak jsem to takhle vyřešila. Pán pová: no dobře jste to vyřešila, jenže vepředu máte napsáno hloubka 5 metrů a vzadu jen pro začátečníky.

0: V Japonsku měli šíleně dětí, tak chtěli udělat zákonem povolenou kastraci, tak vymysleli takový stůl, tam byla vprostřed takový otvor a tam si sedl chlap a teď mu ten pytlik spad dolů a oni vzali dvě cihly jak cáp. A ten, co to posouká, počuť, že to musí hrozně bolet, on pal, to si musíš dávat bacha na prsty.
1: Jako přišla ta paní na tu gynekologii a říká, pane doktore, prosím vás, já mám takový potíže, mám dole nějaký výtok, víte. Říká, to je dobrý, sundejte si kalhotky a jenom se rozkročte tady, takhle já se podívám. Tak ona se rozkročí, on si pod ní lehne na záda a říká, no jo, tak já vám něco napíšu. Ona je z toho celá hyn, že jo, a on říká, ten recept si vyzvednete u sestry a další a vyhodí a ona říká té sestře, prosím vás, teda já už jsem byla párkrát u doktora, ale tohle to se mi ještě nestalo, co je to za doktora, on si pode mě léne, pak mi napíše recept a tím to končí. A ona říká, no víte, on je původně automechanik a ono to v něm tak jako trošičku zůstalo, no a teď si udělal vuml. A ta ženská říká, prosím vás, a co to je ten vuml? A ona říká, a to je taková škola na píču.
2: Po jedné stavbě chodil cikán, Rom, a furt něco hledal. Mistr ho pozoroval, pak povídá, Lájoš, co hledáš? A on pál, pán mistr, hrano 20 na 20. Šli, hledali to spolu. Viděl je stavby vedoucí, jde k ním a pál, hoši, co to hledáte? A cigoj zas povídá, pán stavby vedoucí, hrano 20 na 20. Stavby vedoucí, páno, to asi ho opravdu potřebuje, pál, hoši, já jdu s váma. Chodili po stavbě, hledali, z okna je viděl sám stavitel, tak honem se běhnul dolů, pá, co ty kluci hledají? Lájov, co hledáte? Mu pá, pán stavitel, hranol 20 na 20. Chodili všichni tři cik-cak, za půl hodiny se cikoj zastaví, takhle se tady vzadu podrbal, vyndal chleba na svačinu, otočil se k ním a pová, a serem na hranol, sadněm si na kulatí.
1: Rozhlas hledal hlasatele na inzerát, který ovládá němčinu, angličtinu a frenštinu. A tam přijde chlap a říká, jsem ohledně toho inzerátu, jak jste chtěli jako ty řeči, a ta referentka říká, no a vy máte státnici z angličtiny? On říká, ne, nemám. A ona říká, no a z francouzštiny, ano? Ne, taky ne. No a z němčiny? No to už vůbec ne. A ona říká, no tak prosím vás, ale proč sem teda chodíte? No já jsem vám přišel říct, abyste se mnou nepočítali.
0: Dva milenci se sejdou odpoledne a teď se krásně pomilou a teď je ta cigaretová pauza. Ona tak na něj kouká a říká, podívej, chodíme spolu už 4 roky, neměli bychom myslet na svatbu? On se tak zamyslí, povídá, kdo by si nás vzal?
2: Měl takhle pán z Prahy na Teplice a najednou nádherná stopařka. Samozřejmě zastavil, vzal jí a povídá, dívá se na ní takhle vedle, jak si sedla a zdálo se mu, že má takový menší bříško. Páslično, to je zajímavý, vy už jste tenhle týden třetí těhotná stopařka, kterou vezu do Teplic. Ona, páno, dovolte, já nejsem těhotná. On, pádi, taky ještě nejsme v Teplici.
3: U odloučený jednotky nastoupil nový voják, no a potká ho druhý a tak se mu snaží poradit, už je tam delší dobu, ví, jak to chodí a říká, víš, tady žádný ženský nejsou, daleko široko žádný ženský nejsou, když to na tebe přijde, tak tamhle ve ohradě je taková stará kobila. Říká, prosím, něco si o mě myslíš, ne to, ne, počkej, tak ve ohradě je stará kobila, ne, ne, vůbec nevykládej to, mě to nezajímá. Za 10 dní na to ten voják, co mu radil, jde, slyší šilný pouchání, řev. A z ohrady vypadne tu ten nový voják, celý pokopaný, pokousaný. Říká, no to si mi pěkně poradil. Já to na ní zkusil, podívej se, jak mě zřídila. No, ty si mi nenechal domluvit. Na to musíš sednout a bordel je 10 km odsaď.
0: A přijde k doktorovi lehká žena, něco jí zlobí, buď se žlučníkem, nebo takovou pánomnosti, a musíme vám tedy udělat krevní zkoušku. No tak udělej krevní zkoušku a ty ti tu krev nemůžou zastavit. A on říká, milostivá paní, vy musíte mít při menstruaci šílený ztráty. Ona pá, pane doktore, někde až 3000.

0: za války v Alpách na lyžích, alpští horští myslivci, tak si tak povídají a ten jeden říká, to je hrůza, 6 let už jsme ve válce, furt na lyžích, furt v zimě, furt na sněhu, to je hrůza. Ten druhý říká, no člověče, teď si představ, co ty bys dělal, kdyby ses teď dostal domů. Ten druhý mu říká, no ty seš úplně blbej, jak mi můžeš dát takovouhle otázku. 6 let jsem na lyžích ve válce, mám doma mladou ženu, co bych asi udělal první věc? A on říká, no ne, tak mi řekni, co bys udělal jako druhý teda. A on říká, no sundal bych ty zatracený lyže, ne?
1: Já vám dám hádanku. Potopila se loď a na pustém ostrově se zachránil jeden muž a matka s dcerou. 3 roky na to ta dcera říká tomu cizímu muži strejdo. Jak je to možné? Ona se z toho souložení zbláznila.
2: Potká chytrej pitomýho, říká, hele, pitomej, zahrajem si takovou hru. Já ti dám hádanku. Když ty to neuhodneš, páč seš blbej, tak mi dáš 5, 10 korun. Pak dáš hádanku ty mě chytrýmu. Když já to neuhodnu, tak ti dám 1 kilo, 100. Umpol, dobře. Ale tak podívej se, má to 4 nohy, stojí tou stolu, sedí se na tom, co to je. On nevím, tady máš 5. Umpol, teďka ty. Má to 4 nohy, když to leží, když si to stoupne, má to 3 nohy. Co to je? Ten chytrý páčoveče. A víš, že nevím? Na tady máš 1 kilo. Ale pro zajímavost, co to je? On nevím, tady máš 5.

0: To u nás na Lítom Měřicku v jedné vesnici na jedné návsi bydleli proti sobě dvě rodiny. Novákovi a Nováčkovi. To bylo zajímavé, ty Novákovi měli 5 holčiček a naproti ty Nováčkovi měli zase 5 chlapečků. No a nejhorší bylo, když už se u těch Nováčků narodil 6. kluk, tomu nejstaršímu, Miloušek se jmenoval, to bylo divný, šel za tatínkem a povídá tatínku, jak to, že u nás se pořád rodí samý chlapečkové a naproti zase u nich samý holčičky. Tatínek pánu, to máš tak, Miloušku, u nás na komíně hnízdí čáp a čáp nosí kluky a naproti zase tam u nich tam hnízdí vrána a vrána nosí holčičky. No, tatínek myslel, že to má vysvětlený, jenomže Miloušek se zamyslel a s nevinným dětským úsměvem povídá, hernaj statí, a nemohli byste si někdy s panem Novákem ty ptáky vyměnit?
1: Nastoupil nový vrchní do hospody, tak obsluhuje, seznamuje se s provozem a najednou přišel chlap a říká, budete si přát? A chlap říká, říká, co jste to říkal? Tak běží za tím vrchním, říká, pane vrchní, prosím vás, tam je nějaký chlap, vydává z okem, se tak otočí, podívá se na něj, říká, jo, ten je hluchoněmý, když dá palec nahoru, je to pivo, a když ho dá dolů, rum do toho. No tak on křivě, ten řekl, že on samozřejmě dostal pivo, rum, jo, asi po 10 pivek, zase už mu nese 11, jedná, jo, kouká, ten stál, otevřenou hubu a kouká do stropu. Tak běží za tím vrchním, říká, jemu se něco stalo, musíme zavolat doktora. Říká, co je? No, on tam stojí kamenej zrak s otevřenou hubou do stropu. A vrchní říká, to nic není. On se ožeral a teď on zpívá.

řeky táhnou k nám. Tvou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy, vody vítr vzal, nedopadnou na oltář, jak se zdá.

píseň o Frantovi Šiškovi, který šel do milionáře. U nás v domě říkají mi Ferda.

tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemáte šan, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Všech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuří maso piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začali blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začali blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl podle hlasů nevyspali, asi zase celou šichtu chlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám přítel navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám přítel navalí. Moju staru zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tedy nešel na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské.

A já stejně jak na začátku jsem v říti. A já stejně jak na začátku jsem v říti. Všech tam zatím mával ty myslími čísly, tak si říkám, Franta napíse a mysli, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Tam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu možu sedět volí, 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Co není to, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny, a já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. Už jsem modrýku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovitý.

jsou 2 hodiny. Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. Tady Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Stát rozjíždí novou vlnu dotací na zelené bydlení, americká centrální banka opět sahá k úrokové sazbě a politolog varuje, že premiér Babiš má ve zvyku vysávat své koaliční partnery. Ministerstvo životního prostředí schválilo první várku žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám po jeho úpravě. Od konce června si o podporu zažádalo přes 2000 domácností, které chtějí investovat přes 5 miliard korun do zateplení svých domů. Náklady na financování teď pokryje stát, banky poskytnou peníze a lidé budou splácet jen samotnou jistinu. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Wallmann věří, že peněz bude dost až do roku 2029. Na Nymbursku ve středu odpoledne zemřela řidička osobního auta, které narazilo do stromu u obce Krchleby. Nebyla ve voze sama, přesné příčiny nehody teď zjišťuje policie. Americká centrální banka Fed znovu zvýšila základní úrokovou sazbu, tentokrát o 0,25% bodu, na rozmezí 3,75% až 4%. Rozhodnutí bylo jednomyslné, prohlasovalo všech 12 členů měnového výboru. Krok má pomoci držet na uzdě americkou inflaci. Ve věku 68 let zemřela po boji s rakovinou francouzská zpěvačka Catherine Ringerová, výrazná osobnost tamní hudební scény. Spolu se svým partnerem Fredem Čichinem stála za duem Les Rita Mitsouko, které v 80. letech proměnilo francouzský pop a rock. Novinářka Valérie Lehouksová z časopisu Télérama připomíná, že Ringerová byla především svobodná umělkyně, jejíž odkaz přesahuje pouhé hity. Podle politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má premiér Andrej Babiš dlouhodobý sklon k takzvanému vysávání svých koaličních partnerů. Poukazuje na to, že hnutí ANO si podle nedávného průzkumu Bez hlasů motoristů nemusí udržet vládní většinu, přestože ti by se sami do sněmovny nedostali. Michal tvrdí, že Babišovou prioritou před volbami vždy zůstává snaha získat co nejvíc hlasů i za cenu oslabení spojenců. A teď sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy v italské Modeně podlehli Slovinsku 3-1, když zvítězili jen v úvodní sadě. Po předchozí prohře s domácí Itálií jim tak ve skupině hrozí až 4. místo. A na závěr dobrá zpráva z přírody. Vědci vrátili na galapášský ostrov Isabela želvy sloní, druh, který více než 100 let považovali za vyhynulý. Přeživší populaci objevili na opačné straně souostroví a nyní se tvorové, kterým se přezdívá téměř mimozemské, vracejí domů ke svým předkům. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 15 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To bylo noční počasí. Čet rádio vám hraje celou noc a buď si